0: chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. To skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači, z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak si zrudnul jako

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova s Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svoji mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád. Ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný. Tak, jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek, ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Dnesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře, ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

S Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem sa poďakovať mojmu hudobnému otcovi, ktorým je kapelník a skladateľ pán Jan Slabák, za to, že ma naučil vnímať ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždy jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít i přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo.

proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že jsem

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho zdrudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan režisér.
1: Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to jasný. To film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělal tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A no, to sem nepatří, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete? Já nevím, teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluví. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježíš, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain. And how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight?
3: Můžeme se tykat?
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Že jste tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Ano. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně. Mm-hmm. A mějte se hezky, Petře. Tak, sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Senior Juarez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se senior Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, senora Juarez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anu Mariu, Perezovou de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štípla? Ptá se senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, senora Juarez, Rodriguez Santa Maria de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, ha, ha, se senor Juarez Rodrigo Santamaria de Silva de Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobatou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takový, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo? Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači,
3: no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači.
2: Úplně mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžele, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžele.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá
2: po počítače. Já už jsem tohle to nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
1: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, nashledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raud nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádně obtěžit na nově jde bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.

0: v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
1: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
0: Novotný je genius.
1: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
0: má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
1: Ano.
0: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
1: Kdo?
0: Ten...
1: Počítač.
0: Počítač.
1: A proč zvoní?
0: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
2: To dělám taky.
0: No, furt ho restartuju.
1: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
0: Asi, já myslím, že ho to bolí.
1: Jo.
0: No, jinak bych to nedělal.
2: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
5: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán s velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
4: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju, no, ve svém filmu.
5: Že bych měla možná 2 honoru.
4: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
6: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miráj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuji. Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Rychnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdraví vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den.
5: Díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku a s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
7: Ano, samozřejmě, pane
9: reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Milovice zřídí tamní první střední školu od září 2027. Čekáme polojasno až oblačno, po ránu velmi chladno a odpolední teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Dnes je světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
2: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
0: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí, pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. V Milovicích vznikne první střední škola. Od 1. září 2027 by v budově základní školy Juventa mělo město otevřít ekonomické lyceum. Na večerním jednání to schválili zastupitelé. Do konce září musí požádat Středočeský kraj o zapsání do katalogu středních škol.
3: Nové liceum bude zaměřené na sportovní management. Město výběrem oboru navazuje na třídy základní školy Juventa s rozšířenou tělesnou výchovou. Do prvního ročníku nastoupí 30 studentů, další budou přibývat postupně až do plného počtu 120 studentů. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
0: Do konce letošního roku začnou pražští záchranáři využívat 25 nových sanitek. Nejprve je musí otestovat a dovybavit. Za každé auto zaplatilo hlavní město asi 4,5 milionu korun. Sanity jsou menší než starší vozy a liší se technickým provedením ambulantního prostoru, říká ředitel Pražské záchranné služby Petr Kolouch.
4: Je tam více podpůrných madel pro naše seniory, jsou tam úložné prostory pro pohotovější vyndání přístrojů a plně hydraulická nosítka, tak aby pacient byl co nejkomfortnější.
0: Celkem dostanou pražští záchranáři 50 těchto nových aut, město za ně zaplatí víc než 223 milionů korun.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté se mezi 8 nejlepších celků na mistrovství Evropy znovu nedostali a podruhé v řadě dohráli v osmifinále. Na turnaji v Itálii je tentokrát vyřadili Belgičané po vítězném obratu na 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno čekáme většinou polojasno, během dne postupně zataženo, k večeru pak mraku ubude do vyjasnění. Naměříme 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: No a ty denní teploty budou jaké?
0: 15 až 18.
5: Aha, tak to jsem, aha, jako vážně.
0: No.
6: Zima.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Zima. Mám husí kůži, jenom to řekla. To jsem si myslel, že to jenom ranní teploty do celého dne. No tak se zahřejeme třeba... Silnice 7 z Prahy do Chomutova obousměrně uzavřena kolem Slaného. V omezení vyprošťují nabourané nákladní auto. Také budou čistit vozovku, to znamená vyteklé kapaliny. To bude ještě chvíli trvat. Policisté provoz odklánějí přes město.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A lepší hřejivé dny.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Normálně husí kůže, že to musí vidět až na balabence tady odsaď. Dobré ráno ti přeji.
0: Dobré ráno.
5: Ať máme elán, říká elán.
1: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: 10 minut. Tady se nedá nic jiného dodat, než dospívala Marcela Holanová. A za Boha mým prostřednictvím. Amen.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina, a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna. Arnold Goldflam.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchánsko-Bry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourač.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
0: Tak vám přemýšlím, kterou Darinu pustit, jestli tu s Karlem... Tam, co jsou ty zvonečky štěstí nebo zvonky štěstí, dobrá zvončeky štěstí, a nebo a k náhodou, a nebo jinou vypečenou právě od ní, když nám ty Dariny slaví. A víte co, dáme si zvonky štěstí, dáme, ne, úplně jinou, anělik můj, no. Vaše přání je mi středočeským rozkazem. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy i dneska při úterý 22. No hezké, hezké, hezké. A k náhodou

0: Jelík náš, Darina Rolincová ve vysílání rádia vašeho kraje. Řekněme si ten nosánek, no, stále sympatický, jako všechno ostatní na ní.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 5:16 ohledně počasí, jak to vypadá. Teď po ránu teploty kolem 10, vidím tady i 11, nejvyšší 11,7, Tuháň. Pro střední Čechy a Prahu předpověď počítá s převážně oblačným počasím bez deště. Po ránu by měl foukat mírný severozápadní vítr a bude pokračovat i přes den a večer zeslábne. Denní maxima 14 až 17. Od západu večer přibude míst s menší oblačností a dokonce někde se i zcela vyjasní. Ale to už nebude mít vliv na to, že 17 je málo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Než Aranka udělá ranní hula hop, taky řeknu, že za chvíli dorazí děti z Prahy, které jsem vyzval, jestli ví něco na téma burčák. Ano, to je ten nápoj, který když se přežene, pak je druhý den hodně bolení hlavy, také hodně sladkého úplně všeho, nejpřeslaženější život, aspoň po zbytek daného týdne. A taky vlastně jedná se o nápoj, který je jeden nejenže alkoholický, ale i ten nejvíc, jak to říct, pašovaný, falšovaný. Nevadí, děti si s tím nějak poradí, původně jsem si myslel, že neřeknou vůbec nic a ejhle, oni vědí.

0: předškoláky už příště podceňovat nebudu. Velmi dobře vědí, co je to burčák a jak chutná. A mimochodem ví, že není pro děti?
1: Já jsem to jednou ochutnala a bylo to dobrý.
2: To je jenom pro dospělí. Můj děd to pije pořád. Nebo jako pořád úplně ne, ale pije i pivo, hospodě.
3: Pivo není strava.
1: Bude opilej. Budu tohle tancovat. Hodně dost dobře pro dospělí, ale pro děti myslím moc dobře ne. Protože to vím, protože jsem ho jednou pil a byl fuj.
0: Já ti dám fuj, ty z... Doufám, že jsi se aspoň potom...
4: Vyváděl a potom si se poprvé snažil, jestli chvíli...

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

našem vysílání po rozloučkovém turné Zastávka i v Praze. Nebyl jsem, je mi to líto, ale tak, jak jsem neslyšel Cyndi Lauper naživo s touhle písničkou, tak jsem neslyšel ani Hanu Zagorovou s českou verzí.

0: oči dělám tady na kolegyni Tamaru, to jsou takzvané vábící oči, ale ono už je ve studiu, nebylo třeba vábení dlouhého. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ale miluju covery, to znamená předělávky, originálu, ale i ve stejném jazyku, takže jen v jiném rytmu a v jiném století pomalu. Je to milé, ale zprávy mají přednost.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. V Praze bude ode dneška znovu jezdit lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech, opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Ty vyjedou z obou konečných v 7 hodin ráno. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích upouštěné Slapské přehrady. Dosud vrátili do vody přes 30 000 škeblí. Do akce se zapojilo víc než 200 dobrovolníků. A dnešní počasí ráno čekáme většinou polojasno, během dne postupně zataženo, k večeru pak mraku opět ubude až do vyjasnění. Naměříme mezi 15 a 18 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: S mou středočeskou láskou k vám, milí řidiči, hlásím, sedmička uzavřená. Je třeba poslouchat policii a nechat se přesměrovat na objízdnou trasu, aby byl přesný. Na obchvatu Slaného, po nehodě tam nákladní auto vyteklé kapaliny, tak než to hasiči vyšurují, tak musíte jít nám šťastný dojezd do cíle bez nějakého zásadního zpoždění.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Bude Jan Kalousek, bude Václav Neckář a Tamaro potom?
1: Doslova centimetr po centimetru procházejí v těchto dnech pyrotechnici území, kudy povede chystaná středočeská část dálnice D3. Za druhé světové války totiž tady bylo cvičiště německé armády. A co všechno už pyrotechnici našli, tak to řekneme za chvíli.
0: Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá, než se něco u nás zásadního postaví, tak můžou ještě hledat dlouho a to víte, já bych na to nervy neměl. A nedej bože, když se potom ještě ozvou středočeské matky. To vám potom bude sranda. Ale o tom v další reportáži. Ne, teď zcela vážně, prohledat se to musí, protože je to důležité. A kdo ví, třeba se najde ten poklad, který se hledal u Štěchovic.

0: 60 kusů munice ze druhé světové války už našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. Prověřit musí pás v délce 58 kilometrů. No to je obrovské místo, když si ještě člověk uvědomí, že vlastně v tom místě byl třeba za druhé světové války výcvikový prostor, velký jako dnešní Praha, no není se čemu divit.
1: Pan policista, tady máme na obrázku přesně, co se tady našlo. Vedle je vidět, jak německý voják ji drží a je velká, možná jemu po prsa. Co to je?
2: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42.
1: Policejní pyrotechnik podplukovník Jiří Toufar.
2: Byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata spočítal, že prozatím prozkoumali asi 70% polí a luk, chybí jim ještě lesy.
3: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Máme evidováno asi 60 kusů, vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů.
1: Tady vidím na zemi nějakou malou munici, to je co?
3: Střely do protiletadlového kanónu ráže 2 cm obsahují výbušninu nebo například bílý fosfor, který je samozápalný, takže pokud by s tím někdo manipuloval, může to samovolně zahořet nebo může dojít k výbuchu.
1: Marcel Rickl z firmy Samson Praha drží v ruce malé hlíky.

0: deníkové válečky, ve kterých byly světlice.
1: Je na tom Loich Patrone z roku 1944.
0: Mluvčí ředitelství silnice dálnice na Riedl připomíná, že pyrotechnický průzkum vyjde na 124 milionů korun.
2: Projdeme pyrotechnickým průzkumem celou tu trasu, nevynecháme jediný metr.
0: Silničáři chtějí 58 kilometrů dlouhou středočeskou část dálnice D3 začít stavět za asi 70 miliard korun za 2 roky. Z Václavic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Milí naladění ve středních Čechách, víte, jak bude? Řeknu vám to, ve 6:45 je ten nejvyšší čas. No vypadá to podzimně, co se dá dělat?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes pro střední Čechy a Prahu předpověď počítá s převážně oblačným počasím bez deště, teploměr 14 až 17, rozptylové podmínky, OK a vítr. Teď už je to jedno.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: Posíláme další písničky jako doprovod do času zpráv v 6 anebo jako doprovod do kulturní vložky Středočeského kraje, kterou i dneska obstarává Denisa Hergeslová. Věra Martinová, Jan Kaniza, taky Petr Janů nebo Phil Collins. Pěkné ráno, pěkné úterý.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Za poezií, hudbou a divadlem můžete vyrazit do Kralup nad Vltavou. V základní umělecké škole ve Vaníčkově ulici se od 18 hodin uskuteční poetický večer jako součást festivalu Seifertovy Kralupy. Básně a písně, včetně zhudebněné poezie Jaroslava Seiferta, Václava Hraběte nebo Jana Skácela, představí herečka Kristýna Ryška, hudebník Ondřej Fencl a zpěvák skupiny Činasky Michal Malátný. Televizní redakce právnické kanceláře, dostihové závodiště nebo ordinace psycholožky. Na různých místech se odehrávají příběhy, které se zpočátku zdají být nezávislé. Postupně se ale ukáže, že všechno souvisí se vším. Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede na zámku v Mnichově Hradišti komedii Za dveřmi kanceláří. Můžete se těšit na pořádnou dávku nadsázky a humoru. Představení začne v 19 hodin a 30 minut. Novou bláznivou komedii Petr Pan, který se zvrtl, má od 18 hodin na programu Městské divadlo Kladno. Fiktivní ochotnický soubor Kumštýř se tentokrát pustí do pohádky o chlapci, který nechtěl dospět. A stejně jako v jejich předchozí inscenaci Hra, která se zvrtla, se brzy ukáže, že divadelní představení není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Herci bojují s trémou, špatnou pamětí i vlastními vztahy a technika navíc odmítá spolupracovat. Inscenaci režíroval Ondřej Kříž. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Kolegyně Soňa Jindrová volala do studia surnou informaci úplně pro všechny řidiče. To nepočká, pozor, dálnice D1 před Prahou ve směru do Prahy, nějaký 13. kilometr, nějaké sanitky nebo či co, ale hlavně světelná šipka silničářů. Tak opatrně na cestách, no a šup do práce, šup, ať nám to píše.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Sněmovna bude znovu jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Zásah u úniku nebezpečných látek budou dopoledne nacvičovat hasiči a zaměstnanci Kralupské rafinérie. Čekáme polojasno až oblačno, po ránu velmi chladno a odpolední teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evy Dekroa totiž jejich neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
3: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
1: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří do druhého čtení. Mezi 9. a 11. hodinou dopoledne budou zaměstnanci rafinérie v Kralupech nad Vltavou nacvičovat zásah při chemické havárii. Námětem cvičení bude únik bezbarvého hořlavého plynného propylenu. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a zaměstnanci, kteří řídí provoz na tovární železniční vlečce, včetně posunovačů a strojvedoucích lokomotiv.
4: Při cvičení budou hasiči simulovat únik propylenu při plnění železniční cisterny ve skladu kapalných plynů. Zkoušet budou také komunikovat se starosty okolních obcí a funkčnost sirén. Ty se mohou při cvičení rozeznít i několikrát. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Lidé dnes můžou navštívit veletrh sociálních služeb v Kutnohorské městské knihovně. Druhý ročník se zaměřuje na pomoc s finančními problémy, dluhy a exekucemi. Akce začne v 11 hodin dopoledne a potrvá do večera. Představí se na ní jednotlivé sociální služby. Připravené jsou také čtyři tematické přednášky a promítání filmu, říká mluvčí města Jana Adamová.
5: Návštěvníci se mohou seznámit s poskytovateli registrovaných sociálních služeb působících v ORP Kutná Hora a vyslechnout odborné vstupy k problematice dluhů a exekucí. Připravené je také promítání filmu Afterparty a následná beseda. Sport.
1: České tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii.
2: Počasí.
1: Ráno čekáme většinou polojasno, během dne postupně zataženo, k večeru pak mraků opět ubude až do vyjasnění. Naměříme mezi 15 a 18 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Zcela vážně také dálnice D1 před Prahou při cestě do Prahy k metropoli velmi opatrně. Jsou tam dvě kolize. Jedna je ve směru do Prahy na 14. kilometru. Tam by měla být nehoda osobního auta. Další problém je hlášen i z 20. kilometru dálnice D1. Tam jsou po nehodě dvě osobní auta, také na místě policie. Silničářské šipky by měly být na místě. Docela nepořádek je na tom 20. kilometru. Tak buďte opatrní, kdyby něco, volejte zelenou vlnu a děkuji předem. Jo a sedmička beze změny na obchvatu Slaného, stále uzavřeno, stále uzavřeno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4,5 minuty po šesté.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
6: A páč má být vysílání vyvážené, tak jestli jsem řekl do vysílání v zelené vlně negativní zprávy nebo informace, tak to zachraňuje Karel Zich. Je tu paráda. Jo a mimochodem, když už jsme u té dopravy, Za chviličku si dáme zase něco z silničářské nebo řidičské abecedy. Autoškola dávno, že? Ale myslím si, že dnešní téma musí, neříkám, pobavit každého. Ten, kdo je na čistotu a pořádek v autě jako pes, tak ten bude mít asi zvýšený tlak, protože otázka zní, smí se během řízení motorového vozidla jíst? No chraň tě, Luka, páně, to na droby.
2: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: 6 hodin, 11 a půl minuty a ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme si v řidičské abecedě zelené vlny přiblížit další oblast v rámci pravidel silničního provozu a nebo vůbec pravidel třeba i slušného chování v rámci toho, když jsme hostem v daném autě, ať už jako řidič nebo spolujezdec. No, ono totiž, když se člověk nají v autě, tak otázkou je, jestli jídlo patří směrem k řidiči během jízdy. My, majitelé vozu, ať už máme k vozům jakýkoliv vztah, neradi vidíme, když někdo v autě jí. Ne proto, že by vznikla nějaká dopravní nehoda, ale tam byste mohli přijít k úhoně. Zdraví, možná i smrt, protože řidič nemá rád, když někdo drobí. No tak spolujezdec uklidí ty drobky. A co drobky? Ale taková sladká kola. No, toto lepí.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto má mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Ranní vysílání jede dál, za minutu bude 6:45. Přeji vám dobrý den, šťastné kilometry bez nehod, bez jídla, během jízdy a když už se musí, tak hlavně nedrobit.

0: vámi vysílání Českého rozhlasu a taky i hlas Pavla Karase.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ono to má důvod, je tu čas pro předpověď počasí, oficiálně dnešní předpověď. Spíš ve středních Čechách a v Praze s převážně oblačným počasím, pršet by nemělo a teploměr by měl ukázat rozmezí 14 až 17 stupňů. Takže trochu se přiobléct, nebojte, dneska to tak foukat jako včera určitě nebude. No to bylo za trest.
2: Bude to takové postupné, když bych přirovnal oteplování k zrychlování. Ty teploty budou v následujícím týdnu stoupat. Čekají nás dny, kdy bude více oblačnosti, ale čekají nás i dny, kdy bude svítit slunce. A právě k víkendu by se to počasí mělo vylepšovat a ta teplota by se měla dostávat i nad 20 stupňů Celsia. Takže nás čeká příjemný, slunečný a docela i teplý závěr týdne.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Jedeme dál, tedy jestli vůbec jedeme místy.
3: Hezké ráno, v Liberecké do centra se začíná tvořit kolona z Letňan do Holešoviček, je to na 10 minut. V Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi už na 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Dolní Počernice. A na Hořejším nábřeží za železničním mostem řeší strážku dodávky s osobním autem. Uzavřený je pravý pruh a je tam krátká kolona.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Jan Hazen Earl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: už to vypukne 34 minuty a bude spuštěna. A nebudeme muset chodit pěšky. No od 7 hodin od rána až hezky do 10, ne, to, jo, do 10, do 9 do večera. Lanová dráha na Petřín, romantické kousky i v podzimním čase. Nevadí, že večer neuvidíte na ty nádherné barevné listy stromů, které tam jsou, ale pokocháte se nádhernými výhledy na hlavní město. Další zrození lanové dráhy nastává dnes, v úterý 22. září 2026. Říkám, je to další zrození, ono už to tady někdy bylo.
1: Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vám nabídli radostnou reportáž. Jediná pražská lanovka je opět v provozu. Ano, již přes rok Pražané používají tohoto oblíbeného dopravního prostředku na Petřín, řekl bych výtahu v přírodě. Postávám tady dole ve stanici lanové dráhy a pozoruji veselé občany, kteří se těší na sváteční zážitek z jízdy.
0: A mezi těmi občany je i Pavel Horňák.

0: Ano, po dvou letech znovu nahoru na Petřín, pěkně lanovkou. Nebudeme se vysilovat, žádné pěšky, žádné romantické oddýchaně, ale hezky moderním vozítkem, které je zaláskované, protože ono mrká, lásky plně mrká. Prý tedy ne vždy, ale to si šel hned teď po ránu s tou první oficiální jízdou ověřit kolega Petr Kastner, který tam je sám, prosím pěkně, sám na místě. Nevzal si sebou drahou polovičku, jako onehdá Pavel Horňák, a rozhodně nespívá písničku lanovkou na Petřín. No i když třeba nějaké to střevo pěvecké má, a my ho zatím ještě nemáme, neznáme.
1: Sedmé. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Český prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN Antonia Guterreše k reformě Rady bezpečnosti. Schůzka byla součástí pondělního programu na jednání v New Yorku, který zahrnoval i další bilaterální jednání na okraj Valného shromáždění. Dělníci zbourali hlavní budovu bývalých táborských kasáren v Benešově. Práce v areálu ale ještě nekončí. Suť je potřeba odvozet a srovnat. Hotovo by mělo být do konce října. Hlavní město nechá vytvořit novou verzi mobilní aplikace Pit Lítačka. Zaplatí za ně víc než 30 milionů korun. Aplikace bude mít nové funkce, jako třeba placení parkovného podle reálného času stání auta. Magistrát chce mobilní lítačku spustit v lednu příštího roku. Dva orly mořské vypustí dnes na svobodu pracovníci ochrany fauny Hrachov na Příbramsku. Mláďata se do stanice dostala začátkem června, kdy spadly na zem s celým hnízdem. Tehdy je našel kolem jedoucí cyklista. A dnešní počasí. Ráno čekáme většinou polojasno, během dne postupně zataženo, k večeru pak mraků opět ubude až do vyjasnění. Naměříme mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Radní dopravní problémy pro ty z vás, kdo využíváte k přepravě nebo k přiblížení vašeho auta a jedete třeba po dálnici D1 před Prahou anebo na sedmičce na obchvatu Slaného. A víte co, začínám na té sedmičce, na té jižní části obchvatu, stále je část okruhu uzavřena, jste policií odkláněni na objízdnou trasu, byla tam nehoda, která se aktuálně likviduje a jsou tam i provozní kapaliny, i vyteklá nafta, takže hasiči také musí všechno uklidit. Jinak dálnice D11 do Prahy u sjezdu na Mirošovice, nějaký 20. kilometr, překážejí tam dvě nabouraná auta, policie na místě, je tam silný provoz. O kousek dál, 14. kilometru, tam je po nárazu osobního auta na svodidel uzavřený pravý pruh. No a ještě přidávám D11 do Prahy, za sjezdem na Bříství u 16. kilometru leží v jízdním pruhu igelit.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A do Poříčí, do Poříčí.
2: Možná taky, milí posluchači, máte doma školáčka a brzy ho necháte chodit do školy samotného a právě v Poříčí nad Sázavou u Benešova se děti s policisty a zástupci BESIPu učili, jak se mají bezpečně pohybovat po obci.
0: No, já když byl malý, byl jsem takový vzdorový člověk, který ano, odkýval. Ale stejně, když měl zákaz jít přes pole, protože tam byla ubytovna, tak jsem tam šel. Už od malička. No nic, držíme palce, aby to dětem vyšlo a rodičům podle jejich snů.

0: 6 hodin 40 minut zprávy z našeho kraje, taky na našem webu střednichy.rozhlas.cz. Dnes úterní ráno 22. září. Žáci prvních tříd z Poříčí nad Sázavou u Benešova se učili, jak se mají pohybovat po obci. Policisté s nimi procházeli nebezpečné křižovatky a taky jim ukazovali, jak se mají v pořádku dostat na vyučování a zpátky domů. Připravili jim několik situací, při kterých se děti můžou zranit. A teď je otázkou taky, jestli je hlídali i rodiče tady při této zkoušce třeba opodál. Mí rodiče mě sledovali asi 14 dnů, jestli do školy chodím tak, jak mám, jak mi bylo přikázáno, nechodil.
1: Podívejte se, co těch aut tady je. A čím víc aut, tím víc pro nás nebezpečí. Je nám to jasné? Ano.
2: Paní učitelka Pavla Veselá z prvňáčky už čeká na policejního preventistu Jaroslava Bicana.
3: Půjdeme normálně procházkou, nemůžete být schovaný pořád pod sukněma maminky a pod silnýma rukama tatínka. Musíte taky fungovat sami.
1: Proč stojíte?
3: A teďka tady máme jeden takový krásný příklad, co by se teda dělat nemělo. Tak a Verunka nám teďka vzala do ruky něco. Tak, je to iniční stříkačka, jo? Tadlenta, kterou tady máme vlastně jako připravenou, co jí chybí?
4: Jehla.
3: Ta jehla, že jo? Jenomže, ta jehla tam klidně může být.
4: Nešahat na to.
3: Nešahat na to určitě a dál. Zavolat právě toho dospěláka, jo?
2: Tak přicházíme k dalšímu stanoviště, kde čeká další policista. Policejní psovod Petr Kupsa.
5: Vždycky, když potkáte cizího pejska, tak je lepší tomu psovi nekoukat do očí. Už je to jistá výzva pro toho psa, může být k nějakému konfliktu. Je lepší, když si k němu stoupnete bokem a nekoukáte na něj.
2: Děti teď od psovoda přichází ke krajskému koordinátorovi BESIPu.
6: Tak, já vás vítám na takové bezpečnostní procházce. Já se jmenuji Ondřej Žabenský. V první řadě by děti

0: Měli by správně oblékaní, aby byli vidět. Pak už od školky učíme, jak správně přecházet.
1: Paní učitelka Pavla Veselá už jde zpět se svými prvňáčky do školy.
2: No já jsem byla sama překvapená, hlavně kolik rizik na nás může čekat, ne, že by je člověk neznal, ale asi si je takhle úplně dohromady neuvědomí, až když to takhle vidí.
1: A v plánu je na bezpečnou procházku navázat i v rámci dalšího vyučování. Z Poříčí nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: 6:46, kdo jste si nás teď pustili, nebo se to automaticky zaplo, tak přeji vám dobré ráno, je dobře, že se zapínáte na nás. Český rozhlas Střední Čechy, který k vám teď připne taky informace o tom, co se na nás chystá za počasí, ano? Nebudete možná s tím souhlasit jako teplomilné osoby, ale přežijete to určitě.
1: Počasí ve Středních Čechách.
0: Meteorologové očekávají, že dnes v příúterý bude den, který bude bez deště, spíše převážně oblačná obloha, sluníčka minimálně. No a ty teploty na 14 až 17 stupni, foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky zůstanou velmi dobré. Je ale fakt, že se pro nadcházející rána čekají i přízemní mrazíky. Tak pozor na to všechno, co máte venku, protože bylo výhruškou, že bychom se mohli dostat k -3. Ale všechno si to uvěříme u Pavla Karase, pokud má službu, snad ano, snad jsem se díval správně. Pro dnešní ráno ve 7:45 při předpovědi počasí z České televize.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, vyrážíme na další jízdu dopravních informací z dispečinku TSK Praha. Jak to vypadá aktuálně při právě začínající úterní špičce?
2: Hezké ráno, v Liberecké do centra se začíná tvořit kolona z Letňan do Holešoviček, je to na 10 minut. V Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi už na 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Dolní Počernice. A na Hořejším nábřeží za železničním mostem řeší strážku dodávky s osobním autem. Uzavřený je pravý pruh a je tam krátká kolona.
0: A přece jenom doplním, tady jednička, to bude maso, protože na 20. kilometru je sice průjezdná dálnice alespoň prostředním pruhem, ale jinak dál zůstávají na vozovce a čekajíc na odtah dodávka osobní auto v levém pruhu. Hasiči v místě uklízejí po nehodě a policie vyšetřuje a vám se kolona prodlužuje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: 6:49 přichází Dalibor Janda, potom Alex a pozvání k jejímu dnešnímu vysílání.

0: Láskou taky odpolední Alex, no a host, velký si Baťa, velký.
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.

0: Ani ne za minutu, oficiálně první jízda pražské lanovky po opravě, rekonstrukci. Jsme u toho, nebojte, přihlásíme se vám z místa po půl.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česká národní banka ode dneška nabízí na pokladnách 5 000 korun se speciálním přítiskem. Rakovnický soud se vrátí ke kauze neoprávněného zastřelení Jelena v Lánské Oboře. Čekáme polojasno až oblačno, po ránu velmi chladno a odpolední teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Na 4 pobočkách České národní banky si lidé od rána můžou vyzvednout výroční 5 000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji v nákladu 200 000 kusů vydává ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Na pokladnách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové ji lidé získají výměnou za běžnou 5 000 korun v hotovosti a maximálně po 3 kusech, říká mluvčí Jaroslav Krejčí.
5: Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo České národní banky ke 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Součástí přítisku jsou rovněž 2 portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky věnované výročí.
3: Okresní soud v Rakovníku by dnes měl znovu projednávat případ neoprávněného odstřelu jelena v Lánské Oboře. Bývalý šéf tamní lesní správy Pavel Rus měl podle obžaloby umožnit usmrcení 10letého zvířete v hodnotě přes 100 000 korun. Vykázal ale odlov 2letého jelena, za který se nic neplatí, připomíná soudce Pavel Midla.
6: Dle obžaloby nebyl dán mimo jiné důvod k evidenci a úhradě komerčního lovu, ani k evidenci a zaúčtování bezpoplatkového lovu. Nedošlo ani k úhradě samotné trofeje. Měla být tímto jednáním způsobena škoda ve výši 116 540 korun českých.
3: Praha 2 otevře odpoledne nové sportoviště u Sokolovny v Rýgrových sadech. Součástí areálu za víc než 8,5 milionu korun je víceúčelové hřiště na fotbal a basketbal, dětské herní prvky i menší fitness zóna. Návštěvníci se budou moci od 3 hodin odpoledne vyzkoušet míčové hry s profesionálními trenéry, parkour a crossfit cvičení. Chybět nebudou také ukázky sebeobrany, říká mluvčí městské části Andrea Zoulová.
7: Do 18 hodin bude připraven doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Akce nabídne první příležitost vyzkoušet si nové sportoviště v plném provozu a společně oslavit další proměnu oblíbeného parku.
8: Sport.
3: 6 zraněných hráčů vypadlo na začátku srazu z nominace české reprezentace před nadcházejícími zápasy elitní ligy národů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici šestici Zima, Vlček, Chorý, Vyšinský, Provod a Jurásek.
8: Počasí.
3: Ráno čekáme většinou polojasno, během dne postupně zataženo, k večeru pak mraku opět ubude až do vyjasnění. Naměříme mezi 15 a 18 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Začínám nadměrným nákladem, který se pohybuje a vydal ve směru Písek, dálnice D4, teď by měl být na 60. kilometru. Na dalších místech také buďte ve střehu, nejen z důvodu kolon, které máme hlášené třeba na Trojice, to je pravidelná kolona, ale je to delší čekání. Dneska už těsně za Benešovem začíná kolona, která se bude táhnout až k dálnici D1, k samotnému nájezdu a k samotné ucpané dálnici, protože před Prahou na dálnici po nehodě auta na 14. kilometru a 20. kilometru, takže dnes to bude takové hlemíždí tempo. Přidávám ještě poslední informaci. Práce na silnici jsou hlášené ze silnice první třídy 19, a to až do 22. tedy dnes do času 20.00. Silničáři tam střídavě uzavírají jízdní pruhy, takže abyste nebyli překvapeni, že musíte do protisměru.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Do protisměru u Rožmitálu. Tak.
9: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Vidím tady pragotronový scénář vysílání Českého rozhlasu pro tuto vysílací hodinu a tady ty písmenka, čísla, klapky se mi ukázaly od pragotronu s tématem Drážďany, dopravní muzeum. No, oni tam totiž chystají pro návštěvníky ve státní svátek malý dárek. No a jaký to už vám prozradí Region Express za pár minut. A u dopravy zůstaneme i po půl osmé, slíbil jsem to, těším se na to. Máme vyslaného kolegu tady z redakce zpravodajství, který dostal všechno podstatné pro přímý živý vstup, aby zkontroloval a nám také představil první den oficiálních jízd lanovky na Petřín.
9: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: Koukám se na aktuální problémy v provozu Pražské integrované dopravy, jak to vypadá se zpožděním, případně s nějakými mimořádnými výlukami. Řekněme si rovnou, že tam, kde je ucpáno, tak je ucpáno i pro autobusy Pražské integrované dopravy. Abych byl úplně přesný, dálnice D1 zpožďuje všechny autobusy. Některé se snaží objíždět ucpaný úsek po místních komunikacích a jak se dívám i obchvat Slaného, to je taky jedna velká labuš, zpoždění a odklony pro nějakých skoro 18-20 autobusových linek. Podívejte se případně na aktuální zpoždění vašeho spoju, protože všechny spoje Pražské integrované dopravy mají svůj odkaz a svůj online polohu, to znamená, když si kliknete na správnou adresu, tak vidíte, kde je, a v aplikaci Pitlítačka dokonce i za jak dlouho s největší pravděpodobností přijede. Tedy ne pokud bude rovnou stát, jen stát, ale musí se aspoň trochu pohybovat. Takže pit.cz.
1: Region Express.
0: Dopravní muzeum v německých Drážďanech nabízí nejen nostalgický pohled do minulosti, ale taky aktuální výstavy a zábavu pro úplně celou rodinu. V muzeu je možné najít i výraznou českou stopu, navíc na státní svátek. Blíží se pondělí 28. října. Je připravený pro návštěvníky z České republiky malý dárek. Prohlídky v češtině.
2: Budeme provázet v 10, ve 12 a ve 14 hodin. No a samozřejmě, kdo dřív přijde, ten má šanci, že se prohlídky zúčastní.
3: Pozval do Drážďanského muzea Petr Kumfe, muž, který vás provede. Přiblížil, proč stojí za to expozici navštívit.
2: To muzeum je unikátní už možná tím, že vlastně stojí bezprostředně v centru města. Že si můžete odskočit z nákupů, že si můžete odskočit, co já vím, z vánočních trhů a podívat se. To muzeum řada z českých návštěvníků pamatuje třeba ještě z těch 70. nebo 80. let, ale od té doby to muzeum ušlo obrovskou cestu a stalo se vlastně zařízením pro celou rodinu. Není to jenom o koukání se na krásné exponáty, je to o tom, že spousta věcí je tady doslova sahací, že si je můžete vyzkoušet, sáhnout si na ně.
3: Pochopitelně v dopravním muzeu je výrazná česká stopa.
2: Mezi silničními vozidly jeden z nejstarších exponátů tady je motocykl Laurin a Clement. Mezi nejkurioznější exponáty tady patří třeba třímístný motocykl Čechie Bemerland, vyrobený na severu Čech. Mezi auty znalci najdou Octavii. No a třeba v expozici letecké dopravy, myslím si, že našincům udělá radost letadlo Morava. Pro většinu Čechů je to letadlo z titulků majora Zemana. No a zajímavostí bez pochyby je, a to si možná spousta lidí vůbec neuvědomuje, že na konci 19. století na dně Labe z Mílníka až do Hamburku ležel řetěz a jezdili po něm řetězové parníky a o tom tady část expozice taky je.
3: A jak se stalo, že Petr Kumfe bude provázet právě v Drážďanech?
2: Přišlo na to, že jsme byli společně na veletrhu, tam byli i zástupci muzea z Drážďan a říkali, že mají návštěvnost do 2% českých návštěvníků. No a mě napadlo, že by ta návštěvnost české strany mohla být větší. Už čistě z těch praktických důvodů, protože to muzeum je poměrně kompaktní, přehledné. Kdo bude chtít, tak tady klidně stráví celý den. Kdo bude chtít, tak tu celou expozici zvládne zhruba za hodinu a půl a vlastně uvidí všechno.
3: Uzavřel Petr Kumfe z Drážďan, Pavel Petr, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Stačí přimhouřit oči a v refrénu si zpívat Honza, strejda Honza, já budu spokojen. Brnět budu blahem. Kdo jste měli vstávat ve čtvrt na 8, tak u vás už to vidím maximálně tak na vrčení vašeho nadřízeného.

0: 7 hodin a 20 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes nás čeká oblačný den při úterý 22. září. Bude to den bez deště s převahou oblačnosti a maximy 14 až 17, jinak od západu začne v průběhu odpoledne a podvečera ubývat mraků, místy do vyjasnění, tak snad se ještě stihne to sluníčko.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou. Ze 6. kilometru pojedete pomalu, na prvním a pultém se v koloně srazila motorka a osobní auto. Kolona pak pokračuje až do omezení na Rozvadovské spojce, zpoždění přes 20 minut. V Liberecké do centra se jede pomalu z Letňan do Holešoviček, je to na 25 minut. Na okruhu a Štětboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na necelou půl hodinu. V Českobrodské do centra se popojí před Běchovicemi i Dolními Počernicemi, čekejte více než 20 minut navíc. A v Evropské do Dejvice fronta z Dědiny k nádraží Veleslavínce zdržíte přes 10 minut. Houstne provoz také v Horoměřické před Evropskou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Člověk by řekl, že nejmenší děti stále na těch internetech tak nebudou mít čas zjišťovat a ochutnávat burčák. Haha, to jsem se málem ale fakt zmýlil, protože děcka ví, co je to burčák. A dokonce někteří ochutnávali. Už za chvíli vám právě oni přiblíží to, jak chutná, nebo jestli je vůbec vhodný pro děti. Počkejte si na to nejdřív. Trochu odrostlejší Eva Farna.

0: Je čas burčáku. On chutná, je zrádný, nebezpečný, je to sladké. A kdo se ho trochu víc napije, protože degustace musí být, někdy to bývá poměrně dost bolehlav a hlavně ten cukr, ten nám dělá problém. Předškoláky už příště podceňovat nebudu. Velmi dobře vědí, co je to burčák a jak chutná. A mimochodem, ví, že není pro děti?
1: Já jsem to jednou ochutnala a bylo to dobrý.
2: To je jenom pro dospělý. Můj děde to pije pořád. Nebo jako pořád úplně ne, ale pije i pivo, hospodě.
3: Pivo není strava.
1: Bude opilej. Budu tohle tancovat. Hodně dost dobře pro dospělý, ale pro děti myslím moc dobře ne. Protože to vím, protože jsem ho jednou pil a byl fuj.
0: Fuj? To se říká a ochutnal. No, asi špatné zkušenosti.

0: kapela Roxette a dobrý den přejeme všem.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Podrobné zprávy taky přečíst můžete si je i sami na irozhlas.cz. Jinak teď po ránu tady od nás Tamara pro vás.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeních darovalo asi 120. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinerii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. Středočeští policisté pátrají po 73-letém muži z Kolína. Rodina ho viděla naposledy v pondělí ráno. Hledaný Josef Chvojka má řadu zdravotních potíží a rodina má o něj obavy. Hledaný je vysoký 168 cm, je zavalitější postavy, má hnědé krátké vlasy. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud vrátili do vody přes 30 000 škeblí. Do akce se zapojilo zhruba 200 dobrovolníků. A dnešní počasí ráno čekáme většinou polojasno, během dne postupně zataženo, k večeru pak mraků opět ubude až do vyjasnění. Naměříme mezi 15 a 18 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nehoda na dálnici D5 před Prahou, tak i dneska dopravní blamáž pro vás, kilometr 1,5. Kdo jedete po nehodě, jsou tam dvě osobní auta na místě, by měla být už policie, tak snad to bude rychle zlikvidováno a bude to zase volně průjezdné. Připomínám, že nehoda je aktuálně v řešení taky na Vyšehradské, na jižní spojce. A aby toho nebylo málo, tak také přidává se rekonstrukce vozovky, a to z Týnce směr Krusičany. Takže kdo byste rádi autem, anebo chtěli využít auto z důvodu chybějícího vlakového prostředku a náhradní autobusové dopravy, tak budete muset přes les a pěšky.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Velká romantička je ta Tamara, velká romantička, bude zvát na jiného romantika, který už minimálně hodinu je na místě.
3: Ano, je to tady po dvou letech znovu nahoru na Petřín lanovkou. Ode dneška vozí cestující nové prosklené vozy, ze kterých má být ještě lepší výhled na Prahu. A my se za chvíli už spojíme s naším reportérem, který je přímo na místě.
0: Lásky plné páry sedící na tom kopci a s proměnutím čutící na tu krásu Prahy. No tak podívat se můžete, ale zase romanticky to půjde i jednou z těch dvou kabin. Tak zkusíme to. Jak to vypadá aktuálně v místě, tak to už nám představí kolega za pár minut.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Ano, dobré ráno, přeji všem, kdo jste v tuto chvíli napříjmu, zejména teda ty romantické duše, bych rád přivítal, protože má to svůj důvod. Pojďme si říct, že začíná další etapa jednoho dopravního prostředku hromadné dopravy v Praze.
1: Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vám nabídli radostnou reportáž. Jediná pražská lanovka je opět v provozu. Ano, již přes rok Pražané používají tohoto oblíbeného dopravního prostředku na Petřín, řekl bych výtahu v přírodě. Postávám tady dole ve stanici lanové dráhy a pozoruji veselé občany, kteří se těší na sváteční zážitek z jízdy.
0: Mám takový pocit, že něco podobného se odehrává i teď s Petrem Kastnerem, který je právě u petřínské lanovky, která je po dvou letech zpátky. První cestující svezla před nějakými bratru 40 minutami. No a vyzkoušet si mohli úplně nové vozy, jak se v nich jede a kolik lidí si návrat lanovky nenechalo ujít. Tak doufám, že zjišťoval, ví a poví. Petr Kastner, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Tak jak velký zájem o lanovku je? Já doufám, že co největší.
2: Ano, vypadá to, že zájem je velký. Zhruba 20 cestujících stálo ráno ještě před 7 hodinou před stanicí Újezd a čekalo na otevření dveří. Přesně v 7 hodin pak zaplněná kabina vyjela poprvé nahoru na Petřín. Všichni, se kterými jsem mluvil, byli z obnovení provozu i nových vozů nadšení. Kabiny jsou bílo-černé a oproti těm starým jsou víc prosklené. Když se dvě kabiny zhruba uprostřed trasy míjí, tak na sebe světly mrknou a začervenají se. Právě kvůli tomu je podle jejich designérky Anny Marešové hezké jet lanovkou večer nebo v ošklivém počasí, protože světla vyniknou.
0: Pojďme připomenout, proč vlastně byla lanovka dva roky zavřena.
2: Dopravní podnik přerušil její provoz po povodních v září 2022, a to kvůli obavám z podmáčeného terénu a nestabilitě trati. Už předtím ale plánoval dopravce rekonstrukci. Dělníci opravili celou trať, dali nová lana a zmíněné vozy. Novinkou je, že ve stanici nebo Zízek vozy zastavují pouze při cestě nahoru. Cestující, kteří tedy potřebují z Nebozísku dolů, musí vyjet na Petřín a pak dolů. Pro tuto cestu lidem vystačí jedna nepřestupní jízdenka. Lanovka bude jezdit každý den v 10-minutových intervalech, a to mezi 7 a 22 hodinou.
0: Ještě moment, tady se zastavíme u té ceny, protože to se hodně diskutovalo. Jak je třeba v tuto chvíli, když člověk chce vyjet nahoru nebo dolů, jaký je potřeba mít platný cestovní doklad?
2: Je potřeba mít platný cestovní doklad, samozřejmě jako do ostatních prostředků MHD. Jednotlivé jízdenky stojí na lanovku 100 korun, tedy o 40 korun víc než před uzavřením lanovky. Při zakoupení jízdenky v mobilní aplikaci Pitlítačka je pak cena 90 korun. Kdo má aktivní dlouhodobý kupon na pražskou hromadnou dopravu, může jet zdarma, stejně jako děti do 15 let a seniori nad 65 roků.
0: Z pražského Petřína se nám do raního

0: vysílání připojil kolega Petr Kastner. Moc děkujeme, prosíme si fotografie, třeba i reportáž, ať máme co poslouchat a na co koukat i na našem webu. Hezký den.
1: Všechno bude, přeji hezký den.
0: Vlk taky sliboval, ale děkujem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte nás, ladíte Honzu a ladíte koho na Kavčích horách? Dobré ráno.
1: Přeju krásné ráno.
0: Je to on, mého meteorologického srdce šampion, Pavel Kára Karas. Vítejte ještě jednou ve středních Čechách a povězte, jak ladné máme dnešní ráno, jak vlhké je, nebo jak romantické. Před chvílí jsme byli na Petříně.
1: Tak samozřejmě to dnešní ráno je o poznání jiné, než bylo to včerejší.
0: Ano.
1: To znamená, ty rozdíly tam jsou vidět na první pohled. Sice převládá velká oblačnost, ale teploty se pohybují mezi 7 a 11 stupně Celsia. To dnešní ráno už je bez přeháněk a je taky bez toho silnějšího větru, který včera snižoval pocitovou teplotu.
0: To se přiznám, to jsem si nadával, že jsem vás neposlechl a přitom vás mám takhle blízko. Vy mi to ještě řeknete do uší, do sluchátek, které mám úplně nahlas, takže ta informace tam zůstat mohla, ale bylo to fakt nepříjemné. Ten vítr zdržel se, nebo zdrží se ještě pro nadcházející dny?
1: Vypadá to, že dnes už bude foukat vítr sice od severozápadu, takže bude chladnější, ale bude většinou mírný a navíc bude večer slábnout. No a dnes bude převládat oblačno, večer už od západu čekáme taky ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. No a ty dnešní teploty budou vlastně podobné těm včerejším, budou se pohybovat mezi 14 a 17 stupně Celsia.
0: Tedy řád nás bude maximálně něco u Klementína, u toho teplotního oblouku, to nejteplejší místo u nás, nebo Láska, případně co nás může ještě hřát? Hřát mládí, tak to asi
1: tak
0: není
1: určitě
0: pro nás.
1: Já myslím, že my se zahřejeme nějak jinak.
0: Jistě.
1: A samozřejmě musíme dávat pozor, protože v těch následujících dnech ta rána budou podstatně chladnější, i když v závěru týdne nás čeká to slibované babí léto, takže na to se určitě těšit můžete.
0: No je fakt, že nejenom vy, ale i Alena Zárybnická jste hrozili a ona teda obzvlášť, že středa to bude teda takové ranní mrazivé peklo.
1: Tak řekl bych, že to budou takové obvyklé teploty vlastně na začátku podzimu, ve chvíli, kdy se vyjasní a uklidní se vítr, tak ty teploty můžou klesat pod 10 stupňů Celsia. A přesně to se stane zítra, takže ta ranní minima budou nejčastěji mezi 8 a 5 stupně Celsia. No a středa oproti dnešku už od časného rána slunečným dnem s polojasnou až jasnou oblohou, odpoledne může být přechodně oblačno. Žádná změna v teplotách nás ještě ve středu nečeká. Maxima se budou pohybovat mezi 15 a 18 stupně Celsia, ale ty sluneční paprsky budou samozřejmě podstatně příjemnější než ta zatažená obloha, kterou jsme měli na začátku týdne.
0: No a příjemná umí být i předpověď pro víkendové dny, protože to budou podle vás, už jste to zmínil, hřejivé dny.
1: Vypadá to velmi nadějně, ještě ve čtvrtek se obloha přechodně zatáhne a místy taky sprchne, ale od pátku už bude oblaku ubývat a teploty budou stoupat. V pátek maxima stále ještě mezi 15 a 18 stupně Celsia, ale během víkendu už by se teplota při jasné až polojasné obloze měla dostávat i ke 20 a postupně nad 20 stupňů Celsia. No a zatím to vypadá, že na přelomu tohoto a příštího týdne se dokonce dočkáme teplot, které se dostanou i poměrně vysoko nad 20 stupňů. Takže na začátku příštího týdne se můžeme dočkat klidně i toho letního dne, tedy dne, kdy teplota dosáhne 25 stupňů Celsia.
0: S hřejivým mluveným prožitkem z Kavčích hor, z redakce o počasí, ten, kterému musíte věřit. Je to Pavel Karas. Děkujeme za hřejivou předpověď. Snad nám nikdo neumrzne.
1: Doufám, že se to nestane, ale pozor, kdybyste náhodou, Honzo, zůstal někde ležet, tak přízemní mrazíky už v těch následujících dnech opravdu hrozí.
0: No já je nehledám, dole hledám jenom nízké ceny a to myslím, že s tím nesouvisí. Děkuji pěkně, odpoledne u kolegů naslyšenou.
1: Budu se těšit a přeju krásný den, naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy. Před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru pojedete pomalu. Na prvním a pultém v koloně řeší nehodu motorky s osobním autem. Kolona pak pokračuje až do omezení na Rozvadovské spojce. Zpoždění přes 20 minut. Ucpaný je i průjezd Rudnou směrem do Prahy. Na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu. V tunelech stojí se teď na Radotínském mostě. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 Krumyslové na necelou půl hodinu. V Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi i dolními Počernicemi. Celkově čekejte více než 20 minut navíc. V Liberecké do centra se jede pomalu z Letňan, do Holešoviček je to na 25 minut a v Horoměřické před Evropskou stále narůstá kolona, od Nebušické je to teď už na více než 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
0: 7.51, úterý 22. září a Český rozhlas Střední Čechy. Historicky informačně nabitý, taky Petr Jungmann, jeho uslyšíte už za minutu a kousek v kalendáriu. Předtím ale pozvánka na kalendárium. Jestli si vzpomenete na jeden televizní seriál, no, oni ho čas od času opakují, to je fakt. No a když uhodnete, máte sice u mě malé bezvýznamné plus, což nic moc neznamená, ale zase na druhou stranu můžete mít aspoň něco hřejivého teď po ránu, ten pocit, že jste poznali. Kdo slaví, kdo také slaví, a je to chlupaté,

0: Pravda, ještě tam chybí vlastně takové to hlasové seznámení s tím, kdo dabuje. Tak poznali jste Alfa? Ano, má narozeniny, premiéra od uvedení. Další informace z minulosti, teď v našem vysílání.
1: Pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna. Arnold Goldflam.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

0: Bude 8, budou zprávy.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz, kvalitní české ortopedické

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Je světový den dárců kostní dřeně. Demolice táborských kasáren v Benešově je téměř u konce. Čekáme polojasno až oblačno a po ránu velmi chladno, odpolední teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně, najít vhodného dárce, ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
2: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
0: Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku rozsvítí jako připomínka dárců červeně. V Praze to bude třeba Pražský hrad. V Milovicích vznikne první střední škola. Od 1. září 2027 by v budově základní školy Juventa mělo město otevřít ekonomické lyceum. Na večerním jednání to schválili zastupitelé. Do konce září musí požádat Středočeský kraj o zapsání do katalogu středních škol.
3: Nové lyceum bude zaměřené na sportovní management. Město výběrem oboru navazuje na třídy základní školy Juventa s rozšířenou tělesnou výchovou. Do prvního ročníku nastoupí 30 studentů, další budou přibývat postupně až do plného počtu 120 studentů. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
0: Dělníci v Benešově dokončují demolici hlavní kancelářské budovy táborských kasáren. Na místě jsou aktuálně velké hromady suti, kterou musí demoliční firma rozdrtit. Část materiálu použije na vyrovnání terénu v areálu, zbytek odveze. Vše má být hotové do konce října.
4: Některé části budovy si město ponechalo, třeba kamenné zárubně dveří nebo nejstarší kovaná vrata a nejprošlapanější spodní schody. V plánu je do budoucna na místě vystavit veřejnosti, aby byly připomínkou historie táborských kasáren. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen.
1: Počasí.
0: Ráno čekáme většinou polojasno, během dne postupně zataženo, k večeru pak mraku opět ubude, až do vyjasnění naměříme mezi 15 a 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: 3,5 minuty po 8 hodině, jak to vypadá s dopravou, tak řeknu, co je nového. Třeba D5, 29,5 km směr Plzeň. Opatrně na cestě máme hlášené zase zde na Bavorini nějaké klíny v jízdních pruzích, tak ať do nich nevjedete. Porouchané auto teď čerstvě na dálnici D1 na 7,5 kilometru ve směru do Brna. Kolony na dálnici D5 rychle se prodlužují, 7,5 kilometr tam začínají, je tam navíc zúžení. Ten, kdo se to snaží objíždět, není to úplně ideální, protože komplet Jinočany, Zbuzany, Chrášťany hlásí tou malou, úzkou, asfaltovanou Ucpáno z obou směrů, takže tudy ne. A ještě vidím nehody třeba v Praze, Žlanského, a nebo na D5, ještě stále před Prahou neodklizeno, tak ať víte, zač je toho kolona loket.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Mě to tak mrzí, tak mrzí.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Chtěl bych vám dopřát pohodlnou cestu do vašeho zaměstnání nebo do vašeho bodu B, kam máte namířeno. Když už jedete autem a ne hromadnou dopravou, tak hoďme kamenem, že? člověk potřebuje někdy to pohodlí, taky to někdy nejde, praktické důvody jsou taky na snadě. A vůbec máte kde zaparkovat? Myslím, že máte ještě dost starostí dnes před sebou, tak jenom ať jsou co nejmenší, ať vás to úplně moc netrápí, a kdybyste potřebovali potěšit, vzpomeňte si jenom ten obraz, vzpomeňte si na básníky a na Toničku, když slyšela Karla, no za něj by dejchala. A mimochodem, mluvím-li o něm, bude u nás, ve středních Čechách, už za chvíli.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: chvilka po osmé, no chvilka nějakých 18,5 minuty po. Máme pro vás informace o počasí od Pavla Karase, kdo jste neslyšeli v předchozí hodině, pojďme si připomenout jeho slova.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ale nejdřív pojďme taky na silnice. Co máme aktuálního v rámci našeho kraje? Hezky si to otočíme, když už se tady počasí blázní, i když máme ho prý statisticky v průměru, tak co na plat? Aktuálně jsou hlášené problémy třeba na Palouku nad Kajetánkou, tam jsou po nehodě v prvém případě osobní auto a automobil. Nad Kajetánkou dvě osobní auta, také je hlášena z dálnice D1 z 34. kilometru ve směru do Prahy. Nějaký chodec nebo chodci u dálnice u pravého jízdního pruhu, tedy opatrně u exit u Ostředek dálnice D1. No a bohužel problémy stále přetrvávají na dálnici D5 před Prahou a na objízdných trasách a na silnici 1/38, konkrétně u Jizbice, kde probíhá aktuálně nějaká silničářská akce a musí se do protisměru a kyvadlovým provozem. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte zelenou vlnu, od toho jsme tady pro vás.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí ve středních Čechách.
0: Inu Pavle, cože jste to říkal na téma dnešního počasí?
2: Tak samozřejmě to dnešní ráno je o poznání jiné, než bylo to včerejší. To znamená, ty rozdíly tam jsou vidět na první pohled. Sice převládá velká oblačnost, ale teploty se pohybují mezi 7 a 11 stupně Celsia. To dnešní ráno už je bez přeháněk a je taky bez toho silnějšího větru, který včera snižoval pocitovou teplotu. Vypadá to, že dnes už bude foukat vítr sice od severozápadu, takže bude chladnější, ale bude většinou mírný a navíc bude večer slábnout. No a dnes bude převládat oblačno, večer už od západu čekáme taky ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění, no a ty dnešní teploty budou vlastně podobné těm včerejším, budou se pohybovat mezi 14 a 17 stupně Celsia.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
4: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
3: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

kamarád.

0: 8.25, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Dáme si Bonnie Taylor, taky Michala Davida a pozor i Jitku Zelenkovou. Ta byla taky hostem v našich pořadech poměrně nedávno. Tak si poslechněte případně jakýkoliv nebo kterýkoliv pořad ze záznamu z aplikace Můj rozhlas nebo ze zpětného přehrátí z našich stránek střednichechy.rozhlas.cz. Těším se už na další reportáže a živé vstupy, obzvlášť co se točí kolem dopravy, jako z pražského Petřína, z romantického to kopce hlavního města. Vím, není to středočeské, ale patří to taky částečně k nám. Dneska velká sláva. Předpokládám, že podrobné čtení na tohle téma, provoz lanové dráhy na Petřín, taky i podrobně na irozhas.cz, tak poslouchejte, čtěte a chutnejte si úterý 22. září.
1: Přátelé, přeji vám všem dobrý večer, dobrou pohodu a současně mi dovolte, abyste mě přivítali z mého zahraničního turné. S mým malým, za to však dobrým starým loutkovým divadlem po celém světě, odkud jsem byl vypískán až sem k vám. Přátelé, ano, loutkové divadlo. Loutkové divadlo, věčně dětský svět, v němž je možné všechno. Se svými buď sádrovými nebo vyřezávanými dřevěnými hrdiny, že bez nich si současné loutkové divadlo ani nedovedeme představit, že jo? Skutečně nedovedeme. Nebo počkejte. Nebo... Ne, nedovedeme. Nedovedeme. A víte... Je to taková nespravedlnost, na těch loutkách, které nám tolik let přinášely takové potěšení a radost a přitom je dneska prakticky nikdo nezná. Víte, leckteří zpěvák nebo zpěvačka, já nechci být adresný, ale leckteří zpěváci pop music se přes noc stanou hvězdami, strhnou na sebe veškerou popularitu a přitom mnohdy nejsou o nic méně dřevěnější. Víte? Nebo takový ten... Nebo... Takový ten věčný spor, jako jestli bylo dřív živé divadlo nebo loutka. Prosím vás, já vím, evidentní je, že první v historii stála na jevišti loutka. To byly ještě těžké loutky, neohrabené za starého Říma, Řecka, že? Tesané z mramoru, místo nití lana, že? Neobyčejně těžká manipulace, takže vodičovi se stávalo, že mnohdy pod tíhou loutky přepadl do jeviště. Tady je první herec na jevišti.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: rázným zpravodajským krokem došla do studia ke mně k mikrofonu. Tamara, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením stovky lidí. Hrabat listí, sekat trávu a starat se o květiny budou od ledna v Rakovníku nové firmy. Smlouva mezi městem a stávající společností vyprší na konci roku. Radnice rozdělila veřejnou zakázku na dvě části. Muž, který v pondělí střílel z okna bytu v Praze 5, je podezřelý z výtržnictví. Kvůli špatnému psychickému stavu skončil v psychiatrické nemocnici, uvedla policie. Muž měl zbraň legálně. Dva orly mořské vypustí dnes na svobodu pracovníci ochrany fauny Hrachov na Příbramsku. Mláďata se do stanice dostala začátkem června, kde spadly na zem s celým hnízdem. Tehdy je našel kolem jedoucí cyklista. Nadále bude chladněji, dnes už ale bez srážek. Převažovat bude oblačno, večer od západu ubude oblačnosti, místy až do vyjasnění naměříme mezi 14 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A zase na silnice, jaké jsou problémy, dlouhé kolony, největší zdržení nebo největší problémy. Aktuálně třeba z trasy Letňany Blanka, takže pojedete dolů z kopečka, sice na neutrál, ale minimálně půl hodina vás čeká. Konkrétně se zastavíte už na konci Cínovecké a krokem pojedete k Bulovce, potom je plný hlavně pravý pruh ke sjezdu do Nové Povltavské. Komplikace stále na dálnici D1 kolony ve směru do Prahy. Kdo sjíždíte z trojky, tak od toho 20. kilometru budete se sunout v štrudlu aut všech tří pruhů. Vy, kdo jedete od Brna, tak poprvé se zastavíte na 45. kilometru a pojedete v štrudlu aut velmi pomalu až na kilometr 13, zdržení skoro hodina. D6 také ucpaná před Prahou. D5 taky, kdo jedete od Plzně, od Rudné na okruh minimálně 3/4 hodiny. A 7, obchvat města Slaný zůstává stále uzavřen, ta jeho jižní část stále není douklizená od hasičů, vytekly tam provozní kapaliny po nehodě.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ještě, že máme aspoň něco pro nás lidi, když to s nimi klepne, důvod menších obav, aby nás dovezli v pořádku nějakou hypermoderní sanitkou, nabízí se to.
1: Do pražských ulic vyjede ještě do konce roku 25 nových sanitek pražské záchranky, nahradí některá stárnoucí auta.
0: Podrobnosti za moment, předtím Michal David, Jitka Zelenková, skvělý den.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ti záchranáři mají 25 nových sanitek, proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Za jedno auto zaplatila Praha necelých 4,5 milionu. Na přelomu letošního a příštího roku jich mají záchranáři získat ještě dalších 25.
1: V první řadě uvidíte to, že jiné aranžma zdravotnických batohů, aby se daly vyndavat jak zevnitř vozu, tak pochopitelně zvenku.
2: Popisuje nový typ sanitky Ilja Chocholouš, náměstek ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby.
1: Třeba nástupní madla byla vymyšlená tak, aby i menší osoby dokázaly vystoupit do toho auta. Nosítka jsou opatřena takovým hlavovým polštářem, který umožňuje velmi dokonalou imobilizaci pacientů s těžkým poraněním hlavy nebo krční páteře.
2: Loni získali pražští záchranáři 25 aut stejného typu.
1: Koncepce toho auta od samého začátku je zcela ekvivalentní s tím box type vozidlem, s tou krabicí. V podstatě všechno, co se vejde do toho velkého vozidla, tak má svoje místo i v tomhletom výrazně menším.
2: Dodal náměstek ředitele Ilja Chocholouš. Sanity mají také lepší klimatizace, které udrží léky ve stálé teplotě. Od starších aut se podle ředitele záchranné služby Petra Koloucha nové vozy liší i technickým provedením ambulantního prostoru.
3: Díky hustotě provozu jsme přešli z kombinace vůz a nástavba, což byly ty prostorné, jak jsme říkali, krabice, na kompaktní vozy, to znamená, děláme ve stavby. Tam jsme museli změnit ergonomii vnitřního uložení těch všech našich přístrojů.
2: Celkem dostanou pražští záchranáři 50 těchto nových aut. Město za ně zaplatí více než 223 milionů korun.
3: Veškeré výjezdové stanoviště, která v Praze jsou, tak si šahnou na nové vozy, tak abychom mohli vyřazovat po těch 6 letech a po nejetí 300 tisíc kilometrů, kdy ještě ty náklady na servis jsou efektivní.
2: Sanitky musí záchranáři ještě dovybavit a otestovat v terénu. Používat je začnou na konci letošního roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Počasí ve středních Čechách.
0: Ano, všechno máme, jak předpověď počasí, tak taky zelenou vlnu. Konkrétně Pavel Karas také podá výhled toho, jak to vypadá. Ode mě pro vás informace, že dnešní den bude spíš se zataženou oblohou.

0: I když to tomu třeba teď momentálně v Praze tak nepřipadá. Oblačnost dorazí, zase na večer se vyjasní, vítr ten už nás trápit tolik nebude, teploty 14 až 17, no a rozptylové podmínky budou velmi dobré, takže čas pořádně zhluboka se nadechnout. A samozřejmě i v průběhu dne poslouchat naše vysílání, ať máte veškeré informace, servis a ať se taky i pobavíte. Pavel Karas dodává tedy i výhled toho, co nás čeká, tak povězte, chladná rána budou, jsou očekávána, nezměnilo se to?
1: Vypadá to velmi nadějně, ještě ve čtvrtek se obloha přechodně zatáhne a místy taky sprchne, ale od pátku už bude oblaku ubývat a teploty budou stoupat. V pátek maxima stále ještě mezi 15 a 18 stupně Celsia, ale během víkendu už by se teplota při jasné až polojasné obloze měla dostávat i ke 20 a postupně nad 20 stupňů Celsia. No a zatím to vypadá, že na přelomu tohoto a příštího týdne se dokonce dočkáme teplot, které se dostanou i poměrně vysoko nad 20 stupňů. Takže na začátku příštího týdne se můžeme dočkat klidně i toho letního dne, tedy dne, kdy teplota dosáhne 25 stupňů Celsia.
0: A můj středočeský bože, ty prášky pro svatého Petra konečně zabrali.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy se popojíždí od sjezdu na Rudnou z 5,5 kilometru na okruh za Ořech pojedete půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Písnici, za Ořech čekejte osobními auty 20 minut navíc. Ve Strakonické směrem na Smíchov se brzdí už před sjezdem na okruh, popojíždí se do Velké Chuchle. Ucpané jsou příjezdy do Radotína, Střebotova i Černošice, tam se fronty zkracují. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové stále na půl hodiny. Fronty jsou i na trase přes Hloubětín. V Liberecké do centra se jede tradičně krokem, z Letňan do Holešoviček je to na 20 minut, plná je i Libeň nebo okolí Balabenky. Ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova kvůli omezení, zdržíte se skoro půl hodiny a v Horoměřické se stojí před Evropskou 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
0: A taky chystáme pro vás i povolební speciální vysílání, které bude odrážet samozřejmě to, jak vy budete odevzdávat hlasy a jak volební komise budou předávat výsledky svých okrsků Českému statistickému úřadu. Všechno i samozřejmě bude na webu. Ale zatím všeho do času, nenervujte se dopředu. 8.46.5 pokračuje Marek Ztracený, Iveta Bartošová, Rod Stewart, taky Oda na kulturu s Denisou Hergeslovou. Já přeji nádherný dobrý den s Českým rozhlasem a Ivetou Chlumskou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Za poezií, hudbou a divadlem můžete vyrazit do Kralup nad Vltavou. V základní umělecké škole ve Vaníčkově ulici se od 18 hodin uskuteční poetický večer jako součást festivalu Seifertovy Kralupy. Básně a písně, včetně zhudebněné poezie Jaroslava Seiferta, Václava Hraběte nebo Jana Skácela, představí herečka Kristýna Ryška, hudebník Ondřej Fencl a zpěvák skupiny Činasky Michal Malátný. Televizní redakce právnické kanceláře, dostihové závodiště nebo ordinace psycholožky. Na různých místech se odehrávají příběhy, které se zpočátku zdají být nezávislé. Postupně se ale ukáže, že všechno souvisí se vším. Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede na zámku v Mnichově Hradišti komedii Za dveřmi kanceláří. Můžete se těšit na pořádnou dávku nadsázky a humoru. Představení začne v 19 hodin a 30 minut. Novou bláznivou komedii Petr Pan, který se zvrtl, má od 18 hodin na programu Městské divadlo Kladno. Fiktivní ochotnický soubor Kumštýř se tentokrát pustí do pohádky o chlapci, který nechtěl dospět. A stejně jako v jejich předchozí inscenaci Hra, která se zvrtla, se brzy ukáže, že divadelní představení není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Herci bojují s trémou, špatnou pamětí i vlastními vztahy a technika navíc odmítá spolupracovat. Inscenaci režíroval Ondřej Kříž. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: U Jesenice je uzavřený nájezd na Pražský okruh ve směru na dálnici D1. Cestující v Praze můžou znovu jezdit lanovkou na Pražský Petřín. Čekáme převážně oblačno a odpolední teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením už stovky lidí. Silničáři uzavřeli nájezd na Pražský okruh ve směru na dálnici D1 u Jesenice. Pokračují tak v opravných pracích, při kterých pokládají nový povrch s protihlukovými vlastnostmi. Řidiči musí najet na okruh v opačném směru a otočit se na sjezdu na Písnici. Omezení potrvají do konce září. Mezi 9. a 11. hodinou dopoledne budou zaměstnanci rafinérie v Kralupech nad Vltavou nacvičovat zásah při chemické havárii. Námětem cvičení bude únik bezbarvého hořlavého propylenu. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a zaměstnanci, kteří řídí provoz na tovární železniční vlečce, včetně posunovačů a strojvedoucích lokomotiv.
2: Při cvičení budou hasiči simulovat únik propylenu při plnění železniční cisterny ve skladu kapalných plynů. Zkoušet budou také komunikovat se starosty okolních obcí a funkčnost sirén. Ty se mohou při cvičení rozeznít i několikrát. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících, říká technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
3: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7. hodině a bude jezdit večer do 22. hodiny.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Hokejisté Liberce zabojují na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v sezóně Tipsport Extraligy. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi.
1: Počasí.
0: Bude chladněji, dnes už ale bez srážek, převažovat bude oblačno. Večer od západu pak oblačnosti ubude, místy až do vyjasnění. Naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim ze 49. kilometru počítejte s pomalejším provozem, z 21. kilometru se už více popojíždí, a to až na 14. kilometr. Tam čeká na odtah auto po nehodě. Celý úsek pojedete od Divišova asi hodinu. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelčeve ze 16. kilometru stojí kolona, táhne se až do centra Slaného. Obchvat města je stále uzavřený po nehodě nákladního auta a na D5 se z Plzně do Prahy se popojíždí od sjezdu na Runnou z 5. a 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete asi půl hodiny. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak to byly zprávy v 9 a před námi je teď středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: A já vám přeji hezké a pohodové úterý.
1: Středočeské dopoledne.
4: I s příjemnou muzikou, kterou pro vás máme v podání Jiřího Korna, kapely Ready Kirken, Ilony Čákové a dalších. Dnes téměř zapomenutý grafik Willibald Weinzettl patřil k průkopníkům reklamního designu. Navrhl mimo jiné 1400 nálepek na zápalky. No a my vám ho představíme už za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut po 9. hodině, krásné úterý s datem 22. září vám přejeme. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Představíme grafika Willibalda Weinzettla, patřil k průkopníkům reklamního designu. Dnes je téměř zapomenutý, přestože jeho ilustrace zdobily dětské knížky, zápalkové krabičky i krabice na sušenky. Dokonce ani jeho vnuk neměl tušení, jak rozsáhlé je jeho dílo. Ve Společenském domě v Neratovicích natáčela naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Je, tohle znám. Přesně to se vám bude chtít vykřiknout nad omalovánkami a knížkami téměř zapomenutého grafika Willibalda Weinzettla. Mnozí z nás si je pamatují ze svého mládí. Čím byl zajímavý?
2: Tak především svojí rozmanitou tvorbou. Líbí se mi, že vlastně pracoval jak na obalovém designu, to především to je gro té jeho práce, a zápalkovým designům, kterých udělal až 1400. Dále se nevyhýbal ani volné tvorbě a byl také amatérským filmařem.
1: Vysvětluje kurátor Společenského domu v Neratovicích Ondřej Trédl. Co vás zaujalo na jeho tvorbě?
2: Estetika jeho designů, která by obstála i v dnešní době. Opravdu je to nadčasové.
1: S Danem Pelejem, vnukem grafika Willibalda Weinzettla, stojím před jeho fotografií. Takhle si ho pamatujete?
3: Ano.
1: Vnímal jste ho, že je slavný?
3: Právě že vůbec ne, no. Právě že jsem na tohle všechno přišel až vlastně po smrti mý matky, když jsem otevřel tu registraturu plnou těch pokladů a začal jsem se s tím nějak prohrabovat a nakonec jsem si řekl, že by to stálo za vystavení.
1: Měli jste doma některé ty knížky, leporela dětská?
3: No samozřejmě, dělali jsme si z nich silnice pro autíčka, jezdili jsme přes práh, aby to nedrncalo. Máma nosila furt omalovánky, děda jich dělal spoustu, dělal pro děti hodně věcí.
1: Tady jsou obaly z hraček, to jsou nějaká autíčka, to měl můj bratr.
3: Ano, autodráha, tamhle bulldozer, jeep, jo, různý stavebnice, Alfa.
1: On kromě toho, že byl grafikem a výtvarníkem, tak byl také vášnivým amatérským filmařem.
3: Ano, prej v 50. letech byl opravdu jako průkopníkem amatérského filmu, tamhle dokonce běží i nějaký filmy. I bylo spoustu jako ocenění tady, co zaznělo na vernisáži od jeho vzdáleného příbuzního Weinzettla, tak říkal, že dokonce jeden film za času jisté éry u nás, tak byl zakázaný, ale nakonec byl oceněný v Cannes.
1: Teď je před námi několik sérií nálepek na zápalky.
3: Dokonce se ty zápalkové etikety tím svým počtem staly filumenistickou laskominou, že se i ta filumenie natolik rozmohla díky právě jeho zápalkovým etiketám a jeho počtu.
1: Ano, já doplním jenom, že zatímco filatelie se zabývá sbíráním známek, tak filumenie se věnuje právě sbírání zápalkových etiket.
3: Je to zajímavé vidět, co všechno se na zápalky dělalo. Byla to vlastně nejmenší reklama a nejdostupnější. Zajímavý.
1: On měl vlastní ateliér v Praze 10.
3: V podstatě to byl takový jenom malej koutek v pražském bytě, kde bydleli s babičkou a tam tvořil.
1: Byl jste tam někdy za nimi?
3: No jasně, tam jsme byli spoustu času a já jsem právě ohromně obdivoval ten jeho pokoj s tou pracovnou a vždycky jsem se hrozně divil, jak má spoustu krásných hraček tam a teď mi došlo, že vlastně podle toho vytvářel ty obaly.
1: Říká Dan Pelej, vnuk grafika Willibalda Weinzettla. Z Neratovic Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že výběr z tvorby téměř zapomenutého velikána české grafiky můžete vidět ve Společenském domě v Neratovicích až do konce října. Další informace, taky fotografie můžete zase vidět a přečíst si na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli vás naučíme připravit dvoubarevné tvarohové řezy. Tuhle pochoutku upekl podle výherního posluchačského receptu kuchař Ivan Vodochodský. A já jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Tak už za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Protože na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás, jmenuje se Kamenný pastýř, měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dotančíme tedy valčíček a dáme si něco dobrého, co říkáte. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept z roku 2024 podle hlasování vás posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od paní Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. Patrik byl u toho, když Ivan přemýšlel, jak to upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g. Prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černý jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva. Šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám. Já jsem neodolal. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Hmm. A to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. V neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Rádi byste vyrazili na samosběr a odvezli si domů čerstvé ovoce přímo z pole. No, v Žertovo ovocné sady Bříství nedaleko Kolína právě probíhá samosběr švestek. Do Bříství se vydala taky naše reportérka Elena Chomátová. Za chvíli se s ní spojíme a dozvíme se podrobnosti.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Petr Kotval z písní je v tahu, máme minutu po 9:45 a nikdo mi nemluví, že takový švestkový koláč k odpolední kávě, ten chutná nejlépe z čerstvě natrhaných švestek. V žertovo-ovocných sadech Bříství u Kolína právě teď vrcholí jejich samozběr. No a na samozběru Bříství je teď i naše reportérka Elena Chomátová, hlásí se nám do vysílání. Elen, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak pověz, jak to na samozběru v Bříství vypadá?
1: Tak tady v Bříství tedy probíhá samozběr švestek. Pár lidí sem zatím v dopoledních hodinách dorazilo, ale já jsem se tady bavila s jednou ze zaměstnankyň a ta mi říkala, že hodně lidí na samozběr vyrazilo především na jeho začátku, tedy koncem srpna. Ale nemusíte se bát, samozběr stále probíhá a ještě určitě bude do konce září, takže máte možnost vyrazit. No a co se týká letošní úrody, tak švestky vypadají pěkně, když paní mi tedy říkala, že minulý rok byl lepší. Samozřejmě vše se odvíjí od počasí. No a cena je tedy 39 korun za kilo. A pokud by se vám nechtělo si švestky trhat, tak už v prodejně mají připravené, natrhané za 49 korun kilo.
0: Když už tam lidé dorazí na samozběr švestek, můžou si zrovna přitom odvést i nějaké další ovoce nebo zeleninu?
1: Ano, tak tady hned vedle samozběru je prodejna, kde si můžete koupit i jablka. Ty jsou tady už připravené, mají tu hned několik odrůd, například jablka rubín, gala nebo šampion. Ty ceny se pohybují také nějakých 39 korun za kilo. Stejně tak si tady můžete například koupit brambory, dýně a hrušky. No a mají tu i různé farmářské výrobky, různé syrupy, paštiky. Samozřejmě nechybí švestkový kompot, sušené švestky. No a co mě zaujalo, tak to mají i dýňový džem.
0: Dá se zaparkovat přímo u pole, případně kdo nechce jet autem. Jak daleko je od místa třeba vlaková nebo autobusová zastávka?
1: Tak co se týká parkování, tak je možné zaparkovat tady přímo u samozběru na takové louce, která je hned vedle a místa je tu na parkování dost, no a stejně tak je možné zaparkovat přímo u prodejny, která je hned vedle, no a dostanete se sem i autobusem. Stačí vystoupit na zastávce Křehoř v Bříství, odtud je to asi minuta pěšky.
0: Z Bříství u Kolína se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme za informace, krásný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 11:10 další zprávy chystá Tamara Kocourková. Centimetr po centimetru procházejí v těchto dnech pyrotechnici území, kudy povede chystaná středočeská část dálnice D3. Proč tomu tak je, dozvíte se po 10:00. Hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory. Zadržený muž, který včera střílel z okna bytu v Praze 5, je v psychiatrické nemocnici. Čekáme převážně oblačno a odpolední teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům, kromě běžných valorizací, po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
3: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
2: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové nejstarší seniori potřebují taky dostupné zdravotní a sociální služby. Muže, který včera večer střílel zbraní z okna bytu v Praze 5, policie převezla do psychiatrické nemocnice. Incident se stal v ulici Pod Kavalírkou. Střelec nikoho nezranil a vzdal se policii. Zadržený nebyl pod vlivem drog ani opilí, ale byl ve špatném psychickém stavu, popisuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zadržený není cizinec a je legálním držitelem střelné zbraně, která byla na místě zajištěna.
2: Dva orly mořské vypustí dnes na svobodu pracovníci ochrany fauny Hrachov na Příbramsku. Mláďata se do stanice dostala začátkem června, kde spadla na zem s celým hnízdem. Tehdy je našel kolem jedoucí cyklista.
5: Mláďata byla po přijetí do stanice vysílená a ještě neuměla létat. Dnes už mají za sebou i pobyt v rozletové voliéře a mohou tedy na svobodu. Před vypuštěním dostanou ještě vysílačky, aby stanice mohla dál sledovat, jak se jim daří a kde se pohybují. Z Příbramska Věra Hájková, Český rozhlas.
2: Vlaky na hlavním koridoru mezi Prahou a Kolínem nabírají zpoždění. Provoz byl zastavený na přibližně půl hodiny. Příčinou byl podle webu Českých drah požár nákladní soupravy. Omezení skončilo v 10 dopoledne.
1: Počasí.
2: Nadále bude chladněji, dnes už ale bez srážek. Převažovat bude oblačno. Večer od západu ubude oblačnosti, místy až do vyjasnění naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelče Ves ze 16. kilometru stojí kolona do sjezdu na Slaný. Je to na půl hodiny. Obchvat Slaného zůstává uzavřený po noční nehodě nákladního auta. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona na okruhu za Ořech. Celý úsek pojedete asi 25 minut a v Novopatské směrem na D10 popojíždí kolona ke sjezdu na okruh a pokračuje po východní části okruhu na Štěrboholskou spojku. Jen od D11 průmyslové je to taky na 25 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy v 10 a pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
6: Jedeme dál. Krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A celý tým Českého rozhlasu Střední Čechy, který připravuje dopolední vysílání, tak samozřejmě jsme rádi, že jste na našich vlnách. Příjemná muzika je nachystaná. Smoky, Michal Tučný, Zuzana Norisová a další. Taky sladké brambory jsou zajímavou přílohou a tak se batátům budou věnovat dnešní babské rady a Jarka Vykoupilová. A centimetr po centimetru procházejí v těchto dnech pyrotechnici území, kudy povede chystaná středočeská část dálnice D3. Postupovat musí pomalu a s důslednou pečlivostí. Proč? Protože za druhé světové války tam bylo cvičiště německé armády. A co všechno už pyrotechnici našli, tak to vám povíme za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 60 kusů munice za druhé světové války už našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. A prověřit musí pás v délce 58 kilometrů. Jsou asi v polovině průzkumu. Na místě byl za druhé světové války výcvikový prostor Waffen-SS Čechy, velký jako dnešní Praha.
1: Pan policista, tady máme na obrázku přesně, co se tady našlo. Vedle je vidět, jak německý voják jí drží a je velká, možná jemu po prsa. Co to je?
2: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42.
1: Policejní pyrotechnik podplukovník Jiří Toufar.
2: Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. Odpaloval se ze speciálních odpalovacích košů a tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
1: Znamená to, že se můžeme těšit, že ji uvidíme někde v muzeu?
2: V tomto stavu se ty rakety tady u nás, konkrétně v Čechách, nenachází v takovém množství, aby jsme ji ničili, takže se ji pokusíme v maximální možné míře zachovat pro další generace pyrotechniků policie.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata spočítal, že prozatím prozkoumali asi 70% polí a luk, chybí jim ještě lesy.
3: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Z těch nálezů, který jsme tady dosud našli, tak máme evidováno asi 60 kusů. Vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů.
1: Tady vidím na zemi nějakou malou munici, to je co?
3: Střely do protiletadlového kanónu ráže 2 cm obsahují výbušninu nebo například bílý fosfor, který je samozápalný, takže pokud by s tím někdo manipuloval, může to samovolně zahořet nebo může dojít k výbuchu.
1: Marcel Rykl z firmy Samson Praha drží v ruce malé hliníkové válečky, ve kterých byly světlice.
4: Je na tom Loich Patrone z roku 1944.
1: Dá se z toho zjistit, jaká to byla barva?
4: Já si myslím, že používali červený, zelený a bílý.
1: Mluvčí ředitelství silnice dálnice na Riedl připomíná, že pyrotechnický průzkum vyjde na 124 milionů korun.
5: Projdeme pyrotechnickým průzkumem celou tu trasu, nevynecháme jediný metr a půjdeme i do šířky, abychom v rámci stavby měli naprostou jistotu, že pracujeme v bezpečném prostředí.
1: Silničáři chtějí 58 kilometrů dlouhou středočeskou část dálnice D3 začít stavět za asi 70 miliard korun za 2 roky. Z Václavic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Sladké brambory jsou zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat sami, tak za chvíli nás to naučí Babské rady a Jarka Vykoupilová. Tak si na to počkejte a hezký den.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Pavela Buty s písní Nad stádem koní. Takové sladké brambory, tedy batáty, si můžete vypěstovat sami, jak na to prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak tady už víme, jak na pěstování batátů, co ale třeba nevíme, jaké události přineslo v minulosti, dnešní datum 22. záříový den, tak si to připomeneme v kalendáři s Petrem Jungmanem už za chvíli.

0: Stále vám přejeme krásné úterý 22. zářijové. Já se teď dívám do kalendáře vedle dnešního data a mimochodem taky posledního letního dne. Máme jméno Darina, má několik teorií výkladů, může být dárkem, taky nositelkou dobra, anebo hvězdou. Tak Dariny přejeme všechno nejlepší. Kulatých 80 slaví herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel Arnošt Goldflam. Narozeniny má i herec Jiří Švarc, anebo herec a dabér Michal Hruška. Jaké další události se pojí s dnešním datem, tak to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Máte auto? Jistě, že. Tak jestli ho dneska nepotřebujete nutně k práci, tak ho láskyplně poplácejte po kapotě a nechte ho stát, kde je. Dneska je Evropský den bez aut. Zkuste to po svých nebo

0: na kole.
1: Kde jsou moje blatníky?
0: Depart. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu. Ubíhající krajinka v takové rychlosti vypadá spíš jako vrch volné, impresionistické dílo.
2: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
0: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
2: Je to Alf.
0: Roztomile ošklivého Alfa?
3: Proboha, je to chlupatý.
0: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
4: Je chlupatý, těžkej.
0: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
5: Máte kočku.
0: Kočka na slanině s rajčaty.
5: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
0: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna, Arnošt Goldflam. 75 má slavný rockový zpěvák, známý z Whitesnake a Deep Purple, David Coverdale.
6: Cimírek, kde jsi byl tak dlouho?
7: Mě se nikdy nezbavíš.
0: 60 svíček dneska svoukne Cimír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay. V 50 řadách a 385 epizodách oblíbeného seriálu se šrotoval sám nebo se svými kolegy na 7000 aut všech značek.
8: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraný.
0: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
9: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
10: A za 13 minut úderem 11. si můžete poslechnout další zprávy, které pro vás chystá Tamara Kocourková. Na zámku Dobříš na Příbramsku se takzvaně narodil krteček. Jeho autor Zdeněk Miller totiž právě tam zakopl o krtinu. Krtečkovi je proto věnovaná jedna expozice a my se tomu budeme věnovat právě po 11. Hezký den.

Víte, že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Milovice zřídí první střední školu od září 2027. Čekáme převážně oblačno a odpolední teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
0: Novela má upravit taky fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. V Milovicích vznikne první střední škola. Od 1. září 2027 by v budově základní školy Juventa mělo město otevřít ekonomické lyceum. Na večerním jednání to schválili zastupitelé. Do konce září musí požádat Středočeský kraj o zapsání do katalogu středních škol.
3: Nové lyceum bude zaměřené na sportovní management. Město výběrem oboru navazuje na třídy základní školy Juventa s rozšířenou tělesnou výchovou. Do prvního ročníku nastoupí 30 studentů, další budou přibývat postupně až do plného počtu 120 studentů. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících, říká technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
4: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7. hodině a bude jezdit večer do 22. hodiny.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Tenistka Marie Bousková zahájí čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. V čínském Shenzhenu nastoupí za pár minut proti Soney Kartelové. Pak bude hrát Linda Nosková proti Katie Boulterové. Do 4 hry jsou zatím z českého týmu nahlášené Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou.
1: Počasí.
0: Bude chladněji, dnes už ale bez srážek. Převažovat bude oblačno. Večer od západu oblačnosti ubude, místy až do vyjasnění. Naměříme mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z 31. kilometru pojedete pomaleji, u Žebráku tam malují značení, zpoždění asi 10 minut. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelče Ves ze 16. kilometru zůstává kolona. Obchvat Slaného je po noční nehodě nákladního auta stále uzavřený, jen ke sjezdu na Slaný se zdržíte půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech od Vestce k Ořechu. Čekejte osobními auty 15 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A pokračuje středočeské dopoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vás stále provází Iveta Chlumská.
5: A stále vám přeji hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: A čím naplníme poslední hodinu našeho dopoledního vysílání, ptáte se? No, dozvíte se, že nový zákrokový sál na endoskopii v kolínské nemocnici pomůže zkrátit čekací lhůty na vyšetření. Podrobnosti přineseme přímo z místa. Na zámku Dobříš na Příbramsku se takzvaně narodil krteček. Jeho autor Zdeněk Miller tam právě zakopl o krtinu. Krtečkovi je proto věnovaná jedna expozice a zámek vás okouzlí nejen krásnou architekturou nebo francouzským parkem. Jak se říká, na Dobříš vás pozveme už za chvíli. A příjemná muzika, ta startuje právě teď. Za chvíli Lenka Filipová, teď Martin Maxa.

0: středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
1: A co má být, tak jsem to já.

0: Rokokový zámek, francouzský park jako z pohádky, obří iluzivní malba nebo expozice věnovaná Krtečkovi. Zámek Dobříš na Příbramsku nabízí mnohem víc než jen prohlídku historických komnat. Je ideálním místem pro výlet, kde si přijdou na své dospělí i děti. Kolegyně Jolanu Novákovou provedl zámkem i parkem ředitel zámku Pavel Krejcárek.
1: Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás. A my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
2: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
1: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
2: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
1: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, Cascade Vita.
2: Je to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělá v celém areálu sochařskou výzdobu.
1: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
2: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
1: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím Krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
2: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma Krteček.
1: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny, expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
2: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
1: Přijeďte se podívat na Dobříš a nezapomeňte si projít taky anglický park. Jolana Nováková, Český rozhlas, Střední Čechy.
0: A já doplním, že zámek Dobříš je taky oblíbeným místem filmařů. Natáčela se tam Princezna se zlatou hvězdou na čele nebo Princezna Zemlejna. Zámecká expozice a anglický park jsou otevřené celoročně. Francouzský park a oranžérie od dubna do října.
3: Český rozhlas, Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Jak už tu zaznělo, nový zákrokový sál na endoskopii v kolínské nemocnici pomůže zkrátit čekací lhůty na vyšetření. Oprava prostor trvala téměř rok, za chvíli se spojíme s naší reportérkou a budeme znát podrobnosti. Tak si na ně počkejte.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Každý mi tě lásko závidí, zpíval Michal David. Minuta a je po 11:30, aktuální čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vedení kolínské nemocnice otevřelo opravené endoskopické centrum. Lékaři začnou využívat nový zákrokový sál. Na oddělení je nově i víc místa pro takzvané dospání pacientů po vyšetření. Nové prostory si byla prohlédnout i naše reportérka Alena Junová a teď se s podrobnostmi hlásí do vysílání. Aleno, hezký den.
1: Dobrý den. Tady v přízemí pavilonu interny dělnice opravili 4 menší sály, kde lékaři provádí vyšetření a zákroky, jako jsou kolonoskopie, vyšetření trávicího traktu, ale třeba i odstraňování cizích předmětů, které pacient spolkl. Jsou to nové přístroje s obrazovkami a dalším potřebným vybavením a pro jednodušší orientaci pacientů je každý sál laděný do jiné barvy. Zvýšila se tu také kapacita dospávacích lůžek, kde lidé po zákroku stráví několik minut až hodin. Místo původních 4 se tu teď zotaví 8 pacientů. Po chodbě dál je také úplně nový prostorný sál na provádění kolonoskopií.
0: Aleno, prozrať nám, proč lékaři z endoskopického oddělení potřebovali nový sál?
1: Ročně tu zdravotníci vyšetří přes 6,5 tisíce lidí a někteří pacienti tak musí na termín dlouho čekat. Mluvila jsem to například s pacientkou, která dostala žádanku na vyšetření zhruba před měsícem a původní termín měla v únoru. Díky nově otevřenému sálu tady v Kolíně půjde na vyšetření už zítra. Čekací doba se jí tak zkrátila z půl roku na jeden měsíc. Nový sál tedy lékařům umožní přijímat více pacientů v kratších čekacích lhůtách.
0: A pověz nám, jak dlouho taková přestavba trvala?
1: A přestavba přízemních prostor a modernizace přístrojů trvaly necelý rok. Stály přes 90 milionů korun a dělníci tu pracovali bez přerušení provozu. Stavební úpravy stály téměř 35,5 milionů korun. No a nové přístroje potom 57,5 milionů korun. Většinu ceny nového vybavení pokryje dotace, kterou nemocnice získala.
0: Vedení kolínské nemocnice tedy otevřelo opravené endoskopické centrum. Lékaři začnou využívat nový zákrokový sál. Podrobnosti přinesla do našeho dopoledního vysílání reportérka Alena Junová. My ti za to děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Taky děkuju. Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: To nám to utíká, to nám to letí za minutu 11:45, za poezií, hudbou, divadlem anebo do kina vás teď pozve Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Za poezií, hudbou a divadlem můžete vyrazit do Kralup nad Vltavou. V základní umělecké škole ve Vaníčkově ulici se od 18 hodin uskuteční poetický večer jako součást festivalu Seifertovy Kralupy. Básně a písně, včetně zhudebněné poezie Jaroslava Seiferta, Václava Hraběte nebo Jana Skácela, představí herečka Kristýna Ryška, hudebník Ondřej Fencl a zpěvák skupiny Činasky Michal Malátný. Televizní redakce právnické kanceláře, dostihové závodiště nebo ordinace psycholožky. Na různých místech se odehrávají příběhy, které se zpočátku zdají být nezávislé. Postupně se ale ukáže, že všechno souvisí se vším. Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede na zámku v Mnichově Hradišti komedii Za dveřmi kanceláří. Můžete se těšit na pořádnou dávku nadsázky.

0: lásky a humoru. Představení začne v 19 hodin a 30 minut. Novou bláznivou komedii Petr Pan, který se zvrtl, má od 18 hodin na programu Městské divadlo Kladno. Fiktivní ochotnický soubor Kumštýř se tentokrát pustí do pohádky o chlapci, který nechtěl dospět. A stejně jako v jejich předchozí inscenaci Hra, která se zvrtla, se brzy ukáže, že divadelní představení není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Herci bojují s trémou, špatnou pamětí i vlastními vztahy a technika navíc odmítá spolupracovat. Inscenaci režíroval Ondřej Kříž. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Polední zprávy pro vás chystá jako vždy Tamara Kocourková, přinese je úderem 12. do studia, no a po 12. nachystaná příjemná muzika, písničky a ráda k nim dnes přidám vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do naší SMS brány, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text, odesílejte na číslo 90 01 04. A nebo využijte webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Jestli se chystáte na oběd, přeji dobrou chuť a jinak hezké úterý všem.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas.
3: Muže, který plánoval teroristický útok, a ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla snad 2 milionů lidí. Bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, oblačnosti bude později ubývat, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Polská agentura pro vnitřní bezpečnost zadržela 17-letého mladíka, který plánoval masivní teroristický útok. Cílil mimo jiné na školu a mešitu. Státní zástupce už proti muži polské národnosti vznesl 3 obvinění.
4: Polské služby našly při prohlídce bydliště zadrženého 17-letého Poláka bodné zbraně, výbušné materiály i knihy a nášivky s nacistickou symbolikou. Prokuratura ho následně obvinila z přípravy teroristického útoku, účasti v organizované zločinecké skupině, propagování nacismu a fašismu a podněcování k nenávisti. Podle vyšetřovatelů plánoval útoky na školu a mešitu tak, aby měli mnoho obětí. Zadržený se k činům, ze kterých je obviněný, nepřiznal a odmítl vypovídat. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Resort teď únik dat vyšetřuje.
6: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
7: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
6: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Více než 60 českých památek se večer rozsvítí červeně na počest dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeních darovalo asi 120. Najít vhodné dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé zhruba o 60 000 stromečků. Ztráty mají i Lesy České republiky, řekla jejich mluvčí Eva Jouklová.
8: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
3: Pokud to umožní počasí, vysadí Lesy České republiky náhradní stromky ještě letos na podzim. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pobočkou České národní banky v Hradci Králové, ale také v Praze, Brně a Ostravě. Centrální banka totiž vydala 5 000 bankovku se speciálním přítiskem při příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Před otevřením Hradecké pokladny v 7:30 stála před vchodem do banky několik stovek metrů dlouhá kolona přes 2 ulice.
0: První zájemce přišel na hradeckou pobočku půl hodiny před pondělní půlnocí. Na chodníku před bankou si čekající vytvořili improvizovaný přístřešek se stolem a židlemi a na vozíku za autem měli připravenou mobilní toaletu. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily taky u poboček v Praze nebo v Brně. Bankovka vychází v emisi 200 000 kusů a k dispozici bude až do vyčerpání zásob. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky. Oblačnosti začne postupně ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 8. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 9 a na Šumavě tepleji až 12.
5: Doprava.
3: Dálnice D4 směrem na Písek je teď neprůjezdná po nehodě motorkáře na 66. kilometru, zasahují tam záchranáři. Na 32. kilometru D1 směrem na Prahu je po nehodě blokován levý pruh, do kolony se brzdí na 34. kilometru. Na 182. kilometru D1 v opačném směru pracují silničáři, jezdí se pouze jedním pruhem a zdržíte se v koloně do 10 minut. A silnice číslo 7 je teď neprůjezdná po vážné nehodě kamionu a osobního auta u hory svatého Šebestiána. Oběma směry se tvoří kolony. To byly zprávy, paní Honza Kovařík.
9: 12.06, dobré poledne, je úterý 22. září roku 2026 a my startujeme 1080. vydání pořadu Byl jednou jeden rok. Ve zpravodajských relacích od rána slyšíme o různých frontách. Kdybych měl porovnat tu u lanovky na Petřín a tu na výjimečnou bankovku, rozhodně bych se postavil k petřínské lanovce, protože v roce 1985 jsem s ní jako spartakiádní mládě cestoval a byl to můj životní zážitek. A víte, že bych ji vlastně mohl využít i jako úvodní nápovědu pro rok, který budeme hledat dnes? Je to jeden z roků, kdy lanovka nejezdila a chátrala. Znalci vědí, že to je zhruba dvě dekády a tam někde se dnes budeme pohybovat. Z numerického hlediska je k dispozici vše v číselné řadě, která vznikne, když se píšete celé datum a číslo pořadu, jen se prosím neunáhlete, ani dnes není vyloučeno, že nějaká číslice může být použita víckrát. No a jinak nahlíženo je to výlet do pravěku, přátelé, nebo minimálně do dávnověku, záleží samozřejmě na tom, kdy jste se narodili, a tedy zda a v jakém věku jste v tom roce byli. Já jsem v tom roce ve věku nebyl a rozhodně jsem nebyl ani v plánu. Na začátek asi stačí, tak zkuste tipovat 702 222 220 pro vaše SMSky anebo mailujte i se vzpomínkou na adresu dvojka@rozhlas.cz.
5: Byl jednou jeden rok.
2: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
5: na dvojce.

0: 11 minut po 12. hodině jsou tu vaše první tipy. Nejdřív proberu ty, které přišly SMS-kou. Jarka Sklatov píše: hezké úterý, Honzo, pokud jste ještě nebyl ani v plánu, je to před rokem 1969. To je vcelku logická úvaha. Majka píše, dnes by to mohl být 65. To mi bylo 6 let. Další tip je od... malý moment, tady od Iny. Zdravím, Honzo, dnes je to rok 68, byla jsem dítě školou povinné. A nejčerstvější tip je od Hanky z Loděnice, která doufá, že když napíše 1968, zazní dnes i originál písně Xanadu. Bylo jí 12. V tom roce samozřejmě. Tak a rychlý pohled do vašich e-mailů. Nebude to rok 1966, píše Michal. Pavel, to je vyloženě doba kamená, tedy dlažební kostky a třeba podle Beatles 68. Jakub stihl z auta naťukat: Honzo, to je bílé album Beatles 1969. A Renata typuje 1967. No, tam někde to, přátelé, bude. Ale kde? Je to rok, kdy v mé rodné Plzni otevřeli a dodnes tam tiše stojí a čeká na demolici slavný obchodní dům Prior. Říká se o něm, že to je jedna z mála kvalitních plzeňských realizací architektury z dekády, do které jsem vás dnes zavedl. Je to první poválečná stavba svého druhu na území České republiky a následovala po dvou obdobných realizacích, ovšem na Slovensku. Podrobně o otevření obchodního domu Prior informoval i Československý rozhlas ve svých rozhlasových novinách.
1: Dnes byl slavnostně otevřen v Plzni v blízkosti hlavního nádraží první obchodní dům postavený v republice od roku 1939 s téměř 6000 čtverečních metrů rozsáhlou prodejní plochou ve čtyřech podlažích. Odpovídá současným moderním obchodním domům v Evropě především samoobsluhou a volným výběrem zboží. Vedle průmyslového zboží hodlá nový obchodní dům nabízet také služby, jako například střihovou, úpravu hotové konfekce, zasílání zboží na dobírku, různé montáže a podobně. Výstavba tohoto obchodního domu v Plzni, včetně strojů a zařízení, přišla na více než 43 miliony korun.
0: Ještě dnes si vzpomínám, s jakým vzrušením jsem o pár let později přijal informaci, kterou maminka občas vyřkla. Pojedeme spolu do Prioru a koupíme boty, zimní bundu, podíváme se, jestli mají lyže. Od nás ze sídliště se tam jezdilo trolejbusem a bylo to jako výlet do jiného světa. Ty první dva obchodní domy podobného typu vznikly na Slovensku v Košicích a v Bratislavě. Plzeň tedy byla první z měst v Čechách, které dostali nový velkosortimentový dům. Jak už jsem řekl, ten dům tam sice stojí, ale tiše chátrá a jak jsem pochopil na internetu, tu víceméně čeká na demolici a na to, co se s celou tou zakletou parcelou uprostřed mého rodného města vlastně stane. V kterém roce tam byla sláva s otevíráním Prioru? Kdo ví, může napsat.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

12-18 slavíci z Madridu dozněli a vy zkoumáte zevrubně ze všech stran tu dekádu, která je už asi jasná, tedy léta 60. Třeba Markéta mi píše, že jí matu tou zmínkou o dvou dekádách chátrání lanovky. No já nevím, co je na tom matoucího. Markéto, 1985 jsem tím jako spartakiádní cvičenec cestoval. A to bylo v době, kdy s velkou slávou po dvou dekádách chátrání lanovka šla znovu do provozu. Tak počítat umíte, víc napovídat v tomhle směru nebudu. Ale na kolejích svým způsobem zůstaneme, protože v roce, který hledám, po desítkách let skončila výroba slavných plechových elektrických vláčků Merkur. Ta historie je dlouhá, původně byla železniční vozidla míněna jako doplněk ke stavebnici Merkur, vyráběla se ve formě stavebnicových dílů, děti a taky tatínkové je pak spojovali šroubky a matičkami, jenže děti toužily, jak už to tak děti mají, po hotových vláčcích. A tak předlohou pro první kompletní lokomotivu z produkce Merkuru už ve 30. letech byla tehdy slavná rychlíková lokomotiva Mikado. Model byl pochopitelně zjednodušen, ale vyráběly se k tomu dvou nápravové vozy, služební, osobní a nákladní, a dalo se s tím krásně jezdit. Další merkurovská lokomotiva už měla tender a čtyřnápravové vozy a tvořila dohromady s těmi vozy krásnou rychlíkovou soupravu. A díky tomu se pak z vláčků Merkur stala nejoblíbenější značka elektrických vláčků u nás. Poprvé byla výroba zastavena v roce 1940 z důvodu válečného nedostatku barevných kovů. Obnovena byla po válce v roce 1947, ovšem počátkem 50. let byla soukromá firma pana Vancla zrušena a výroba se přestěhovala do okresního kombinátu Broumov. V takřka celém předválečném sortimentu tam pokračovala do roku, který hledám. Máte-li někdo sbírku plechových vláčků Merkur, pak víte bezpečně, v kterém roce tahle historie bohužel skončila. Snad se i smíte podívat na krabici, jaký máte rok výroby. A potom vezměte telefon a než dospívají Simon a Garfunkel, zavolejte 22 155 25 25 a řekněte svůj tip všem.

0: Mrs. Robinson, Paul Simon, Art Garfunkel, vzpomínka na skvělý film absolvent s ještě úžasnějším Dustinem Hoffmanem v roli nesmělého hocha. Ne, že bych to viděl v roce premiéry, to samozřejmě ne, ale od té doby moc krát. Na telefonu snad počkali celou tuhle půvabnou píseň jak Jiří, tak Libuše. Jiří se dovolal první a tak ho zdravím. Dobrý den, Jirko.
1: Dobrý den, zdravím vás, tady z Prahy, kousek od vás jsem byl. Takže lanovkou tou první, než v 65. skončila,
0: ano.
1: Tak jsem jel jako dítě, to si pamatuju, zelený vagóny dva, aha, nahoru, jak se to stalo. A Matuška vyběhl v televizi s písničkou Slavici z Madridu, kterou mám v repertoáru samozřejmě, tak vyběhl v nějakém, bylo nějaká paní si přála zažít jak se tomu říká, hostinu starožitnou, jako jo.
0: Ano.
1: No a to prostě ani tam jako dostala to jídlo a najednou vrazil tam nakonec toho pořadu Matuška s touhle písničkou a já jsem zůstal prostě jako dítě zpěváka, že jo, tav úplně, jo, prostě mrtvej jsem byl.
0: Rozumím.
1: To bylo tak nádherný. Takže já si typuju rok 67-68, no.
0: 67-68 si píšeme, já mám pocit, že vzpomínáte na písně pro Rudolfa III., tak nějak mi to podle toho popisu sedí. Dobře, Jirko, rádi jsme vás slyšeli, mějte se prima, nashledanou. Tak omluvte prosím sníženou kvalitu zvukového signálu tohoto telefonátu z mobilního přístroje, my v tom nejedem. Paní Libuše má pevnou linku a zvuk čistý. Libuško, dobrý den, vítejte.
2: Nemám pevnou linku, mám taky mobil.
0: Ale zvuk máte lepší teda.
2: Doufám, že mě slyšíte dobře.
0: Zvuk máte lepší než Jirka. Máte jiný typ než on?
2: Jože, to já nevím.
0: On říkal 67 nebo 68.
2: Jo, ten typ, já myslím, že myslíte typ telefonu. Ano, spíš 67, protože jsem plzeňačka, byla jsem v učení.
0: Ano.
2: A vzala jsem si volno, když otvírali Prior, protože jsem si chtěla koupit nějaký kabát a vystála jsem strašnou frontu, protože to tam pouštěli po skupinách.
0: Ano, našel jsem, že policie musela regulovat davy návštěvníků, je to tak?
2: Ano, ano, tak já jsem byla asi v třetím tom bloku, co tam pouštěli, kabát jsem si koupila a byla jsem šťastná, teda na dnešní dobu to bylo něco příšerného, ale to nevadí.
0: To nevadí, tenkrát nám stačilo málo.
2: Takže už 67. Psala jsem i SMS-ku, a teď jsem využila příležitosti zavolat.
0: Děkujeme za vzpomínku z mé rodné Plzně, mějte se hezky, Libuško, nashledanou.
2: My taky, ráda vás poslouchám, naschánu.
0: Děkujeme. A ještě dovětek k té Plzni, já jsem rád, že na mě dáváte pozor. Petr mi píše, Honzo, v roce otevření Prioru jste mohli jet s maminkou sbor jen autobusem linky číslo 29. Leda, že byste jeli trolejbusem od práce linkou číslo 12. Petře, máte samozřejmě svatou pravdu. Chodili jsme na 29, byl to autobus a trolejbus na Bory začal jezdit o dost později. No, stále je co objevovat. Tak přátelé, další hudební nápověda z roku, který hledám, je podepsána jménem Eva Olmerová.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Mnozí z vás se mnou sdílejí zkušenost, že v hledaném roce nebyli v plánu, nebo ještě nebyli v plánu, nebo dokonce vůbec nebyli v plánu a stejně jsou teď s námi na jedné vlně. Ten rozptyl se zužuje, 67, 68 a 69 jsou nejčastější typy, ale někteří se nechali zmást tou lanovkou a vracejí se k roku 1965, kdy přestala petřínská lanovka po sesuvech půdy na svahu Petřína jezdit. Já jsem, přátelé, neřekl, že hledám ten rok, kdy přestala jezdit. Řekl jsem, že hledám jeden z roků, kdy nejezdila. A co dalšího tu zaznělo? V Plzni otevřeli obchodní dům Prior, skončila definitivně výroba slavných plechových vláčků značky Merkur. No a pro další nápovědu si za pár minut půjdeme do pohádky. U některých pohádek to jisté není, ale u téhle jsem si naprosto jistý, že na hrdiny toho příběhu narazil ve svém životě nějakým způsobem úplně každý z vás. Ale počkejte si na to, jsou tu další hudební nápovědy. Nejdřív Mary Hopkin a po ní taky Helena Vondráčková. Přemýšlejte.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na Dvojce.

čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: 1/4 máme ještě jeden vzkaz od vás. Zahrajte nám všem dnes písničku na rozloučení s létem, přeje si Radka. No Radko, utíká to, letí, já myslím, že to uteče jako voda a bude tu léto zase. Tak se těšte už teď.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky,

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Já bych řekla dobrý recept na to, když je špatné počasí, zpívat si Mám vanu plnou fialek. Za 11 minut 13. hodina chystají se další zprávy s Tamarou Kocourkovou. Po 13. hodině hostem Alex Minářové bude fyzioterapeut Michal Novotný. A já vám přeju i nadále krásné úterý. Na, na.

Že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Marie, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd. Krajský soud v Praze rozhodne o podjatosti soudce v případu odstřelení jelena v Lánské Oboře. Čekáme převážně oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Kriminalisté od rána zasahují v hlavní budově Akademie věd na Pražské národní třídě. Potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle deníku N policie shromažďuje dokumenty, a to kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly falešné faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Zásah je ve spolupráci s pražským státním zastupitelstvím, potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Ve věci nyní probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označujeme za prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě.
2: Zásah kriminalistů potvrdila i Akademie věd. Podle její mluvčí Markéty Růžičkové s policisty plně spolupracuje. Okresní soud v Rakovníku dnes znovu řešil případ neoprávněného odstřelu jelena v hodnotě přes 100 000 korun v Lánské Oboře. Obžalovaný je také bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus. Jednání skončilo po stížnosti na podjatost soudce Pavla Midly, kterou podala obhajoba. Rozhodne o ní krajský soud v Praze. Midla podjatost odmítl.
5: Já se necítím být v dané věci podjatý. Je pravdou, že ten rozhovor proběhl. Bylo to za účelem organizace toho hlavního líčení, potřeboval jsem vědět, zda se hodlá dostavit, a je pravda, že jsem s ním probíral organizačně, co to hlavní líčení bude obnášet.
2: Větší počet žáků v Masarykově základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trápí od pondělí zažívací potíže. Škola už kontaktovala pražskou hygienickou stanici, která zahájila prověřování ve školní jídelně. Událostí se dnes bude zabývat také rada městské části. Na situaci upozornil deník Blesk. Sport. Mladou Boleslav čeká utkání třetího kola hokejové Tip Sport Extraligy. Od 6:30 nastoupí na ledě Sparty.
6: Mladá Boleslav si zatím v letošním ročníku připsala jednu výhru a jednu porážku. Stejnou bilanci mají i Sparťané. Středočeši se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství na ledě Sparty. V Praze naposledy vyhráli v březnu 2021. Od té doby tam 10krát prohráli. Zároveň si budou chtít spravit chuť po poslední porážce 1-4 s Karlovými Vary. Utkání Sparta Mladá Boleslav začne v pražské útu aréně v 18:30. Veronika Šlajzová, Český rozhlas. Počasí.
2: Odpoledne bude převážně oblačné, večer od západu oblačnosti ubude, místy až do vyjasnění, naměříme mezi 14 a 17 stupni. Podobné počasí čekáme i zítra, ve středu odpoledne naměříme až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 pracují silničáři. U sjezdu na Zdiby projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze třetího kilometru pojedete kolem 20 minut a na Novopatské směrem na Kbelskou opatrně v podjezdu za čerpací stanicí. Stojí tam nepojízdné auto. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no. Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise, ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci, takže říká dneska, ale dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme někam radši do restaurace nebo takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje.

0: je a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
1: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Z nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám, nebo sleduju nějakou specifickou věc, nebo ní čtu, nebo zjišťuju si. Tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když se něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci si odhlasovali jednání až do nočních hodin. Z Buknova do místní části Líny povede nově chodník. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Poslanci dnes budou moci jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Vedení Buknova na Mladoboleslavsku plánuje postavit nový chodník, který spojí centrum obce s místní částí Líny. Bude dlouhý 1 kilometr a dělníci ho začnou stavět příští rok.
2: Obec ale musí napřed vyměnit část pozemků se soukromými majiteli. Trasa bude s mlatovým povrchem a podle předběžných odhadů vyjde na více než 1 milion korun. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Praha 2 dnes odpoledne otevře nové sportoviště u Sokolovny v Rýgrových Sadech. Areál za více než 8,5 milionu korun nabídne víceúčelové hřiště na fotbal a basketbal, dětské herní prvky i menší fitness zónu. Od 3 hodin odpoledne si tam návštěvníci budou moci vyzkoušet míčové hry s profesionálními trenéry a parkour nebo crossfit cvičení. Připravené budou také ukázky sebeobrany, říká mluvčí městské části Andrea Zoulová.
3: Do 18 hodin bude připraven doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Akce nabídne první příležitost vyzkoušet si nové sportoviště v plném provozu a společně oslavit další proměnu oblíbeného parku.
0: Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy nepotvrdily. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že jim zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. České a britské tenistky hrají v Shenzhenu o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. V prvním utkání nastoupila Marie Bousková proti Soney Kartelové.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra opět polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 pracují silničáři u sjezdu na Zdiby. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 4. kilometru se zdržíte kolem 25 minut. Ve spojovací směrem na Balabenku se popojíždí před omezením před ulicí k Žižkovu. Od Jarova pojedete asi 15 minut a silný provoz čekejte i na okruhu a Štěrboholské spojce. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete až 15 minut. A na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za Kývalkou na 183. kilometru popojíždí pouze levým jízdním pruhem. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Pěkné úterý všem.
1: Středočeské odpoledne.
4: Řidičská abeceda bude už za chvíli řešit jídlo za volantem, pak si dáme dvoubarevné tvarohové řezy z pochoutkového roku a probereme nové P+R parkoviště v Modřanech. Písničky, které nestárnou, budou zpívat a hrát Anaka, Marie Rotrová a Čechomor.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Ve středočeském odpoledni pravidelně nabízíme osvěžení pravidel silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto má mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, střední Čechy.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Jan Hasenerl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne pokračuje v kuchyni. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od Marie Kráčmarové sklenice ve východních Čechách. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška a právě Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když vám Ivan Vodochodský přemýšlel, jak to upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak už by se nepovedli.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, které já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom tak to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Mm-hmm. A to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože No takže přátelé, dobrou chuť.
0: Určitě si pochutnáte recept na dvoubarevné tvarohové řezy. Od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. A v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle poroty. Půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Chorvatské léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Region Express.
1: Nové záchytné parkoviště můžou využívat řidiči v Praze u tramvajové zastávky nádraží Modřany. Je na něm celkem 52 míst pro osobní auta, z toho 3 pro invalidy. U dnešního otevření parkoviště byl i náš reportér Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Hezký den.
2: Hezký den. Parkoviště se nachází mezi tramvajovou a železniční tratí. Doteď tam byla nevyužívaná plocha, která zarostla náletovými keři a stromy. Práce za zhruba 300 tisíc korun tedy zahrnovaly právě především odstranění těchto náletů a také položení nového asfaltu. Parkoviště je oplocené, ale není placené. Jedno omezení tam nicméně je, a to povolená délka stání. Jde o parkoviště v režimu P+R, takže tam řidiči můžou zastavit vždycky maximálně na 12 hodin v kuse. Jestli to dodržují, to bude pravidelně kontrolovat technická správa komunikací, která parkoviště vybudovala. Policisté ho hlídat nebudou, ale v budoucnu má přibýt kamerový systém a osvětlení.
1: Jaká je celkově v Praze 12 situace s parkováním? Je tam dostatek míst?
2: Podle vedení městské části spíš ne. Naopak jejich postupné přidávání je jednou z priorit i pro samotné obyvatele. Radnice chce proto do příštího roku připravit projektové dokumentace na stavbu 5 parkovacích domů. Například ve Vazovově, Zimově nebo Rytířově ulici. Právě ten v Rytířově má být ze všech 5 největší. Nabízet má 370 míst. Jeho výstavba by také měla začít jako první. Další domy budou postupně navazovat. Všechny ale mají být řidičům k dispozici nejpozději za 5 let.
1: Vraťme se k řidičům na novém místě v Modřanech. Už tam někdo parkoval?
2: Ano, bavil jsem se s úplně prvním řidičem, který tam zastavil, Antonínem Epsteinem. Ten na místo přijel s dodávkou, prý zrovna zastavil na svačinu. Říkal, že není z Modřan, ale denně po Praze rozváží různé zboží. Zastavování, byť vždy jen na chvilku, je podle něj hlavně v centru metropole velkým problémem. Dokonce mi prozradil, že často musí zastavit i tam, kde by správně neměl, ale jiná možnost prostě není. Každé nové parkoviště tedy velmi oceňuje, a to nejen kvůli sobě, ale také třeba kvůli zdravotníkům se sanitkou nebo dalším členům záchranných jednotek.
1: Informace z Modřan nám přinesl Ondřej Mikušek. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: cesta.
1: Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Kriminalisti zasahují v Akademii věd. Druhý ročník veletrhu sociálních služeb lidem v Kutné Hoře nabídne pomoc s exekucemi a dluhy. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká její mluvčí Markéta Růžičková.
2: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost a s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
1: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. V Kutnohorské městské knihovně dnes můžou lidé navštívit veletrh sociálních služeb. Druhý ročník se zaměřuje na pomoc s finančními problémy, dluhy a exekucemi. Akce potrvá až do večera. Představí se na ní jednotlivé sociální služby. Připravené jsou také tematické přednášky a promítání filmu, říká mluvčí města Jana Adamová.
3: Návštěvníci se mohou seznámit s poskytovateli registrovaných sociálních služeb působících v ORP Kutná Hora a vyslechnout odborné vstupy k problematice dluhů a exekucí. Připravené je také promítání filmu Afterparty a následná beseda.
1: Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně a najít vhodného dárce není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
4: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
1: Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na 3 zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Ten je částečně zablokovaný kvůli americko-izraelským útokům na Irán. Významným odběratelem saudské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie i v Česku.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra polojasno až jasno a během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Malé Chuchly na Praze 5 ve Strakonické směrem na centrum leží ve středním jízdním pruhu deska, auta v úseku prudce vybočují. A na dálnici D5 směrem z Prahy na Rozvadov se za sjezdem na Žebrák na 38. kilometru srazila 2 auta v levém pruhu. Se 34. kilometru projedete v koloně asi 20 minut. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Vydařené úterní odpoledne s námi.
0: Středočeské odpoledne.
5: Meteorolog České televize Pavel Karas už za okamžik vykouzlí snad slunečnější závěrečné zářijové dny. Sledovali jsme vypuštění orlů mořských do volné přírody u Votic a Martin Písařík se dnes soustředí na nejnověji objevené živočichy u nás. Připomeneme písničky, které nestárnou s Petrem Mukem, Hanou Zagorovou a Karlem Kotem.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Karas, dobré odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Tak dneska zamračeno bez srážek, stručně řečeno.
2: Přesně tak, dnes už nikde neprší, velká oblačnost převažuje, ale místy se objevuje i slunce, takže ta oblačnost podobně jako včera v tom chladném severozápadním proudění je hodně proměnlivá, ale zatím většinou velká, měla by ale ubývat během dnešního večera a noci, kdy už čekáme polojasno, jasno, místy přechodně oblačno, s tím, že aktuální teploty se pohybují mezi 12 až 16 stupni, ty noční budou klesat na 8 až 5 stupňů Celsia.
1: Jaká bude středa?
2: Středa už bude slunečná, čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty v průměru o 2 stupně vyšší než dnes, mezi 15 a 18 stupni. Vár by měl slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr.
1: Čtvrtek, pátek ještě podobně a pak bude teplejší.
2: Tak ve čtvrtek by měl přecházet frontální systém, takže už v noci na čtvrtek a během čtvrtka čekáme přibývání oblačnosti od západu. Postupně se na většině území objeví občasný déšť nebo přeháňky, až později večer bude postupně srážek ubývat. Žádná výrazná změna v teplotách nás zatím nečeká, takže minimální teploty ve čtvrtek mezi 9 a 6, maxima 14 až 17 stupňů Celsia. No a v pátek bude postupně oblaku zase ubývat a bude se pomalinku oteplovat. Ranní teploty už budou nejčastěji kolem 8 stupňů, ale na západě i jihozápadě kraje klesnou k 5 stupňům Celsia, odpolední maxima kolem 15 stupňů. No a během toho víkendu už by mělo začít to počasí, slibované počasí babího léta, kdy bude svítit slunce a teploty se budou zvyšovat.
1: Tak máme tam ty světlé zítřky, za něž děkujeme i za informace a těšíme se na slyšenou. Příjemný den.
2: Děkuju, pěkné odpoledne přeju.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Jestliže zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495, společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pro vás vysíláme středočeské odpoledne. Dva orly mořské vypustili dnes odpoledne do volné přírody u Votic pracovníci ochrany fauny Hrachov u Sedlčan na Příbramsku. Do stanice se dostali jako mláďata začátkem června, kdy spadli s celým hnízdem ze stromu. Naše reportérka Věra Hájková byla za orly jak v záchranné stanici, tak na dnešním vypouštění. A teď je tu s námi. Hezké odpoledne.
1: Já přeji krásné odpoledne a hlásím, že stále u toho vypouštění ještě jsem, protože zatím dostal svobodu první z orlů, druhého budou odchytávat v rozletové voliéře za pár minut. No a kdyby tě zajímalo, jak se užívají svobody a jestli projevili tu touhu po ní, tak já můžu říct, že ten první z orlů krásně vzlétnul, zakroužil nám tady na pozdrav nad hlavami a odletěl do nedalekého lesa. Vzhledem k jeho velikosti musím říct, že je to skutečně silný zážitek. Místo pro vypuštění je podle ochránců ideální. Jsme totiž na kopci, je tu dostatek vzrostlých stromů a hlavně nejsou blízko dráty vysokého napětí, takže všichni věří, že se mu tady ten první let určitě podaří.
0: Odletěli daleko a dá se očekávat, že zůstanou někde poblíž místa vypuštění, že je tam budou moci lidé vídat?
1: No tak orly mořští mají prý takový rádius kolem 150-200 kilometrů. Tady je dnes i jejich nálezce splané nad Lužnicí a moc by si přál, aby se vrátili zase někam k ním. No ale kde budou, budeme moci sledovat. Dostali totiž vysílačky. Podle nich bude jasné, kde přesně právě jsou, kde přespali a taky to, kde zahnízdí. Ochrana fauny Hrachov má v plánu ty informace o jejich pohybu sdílet, takže kdo bude chtít, tak může taky sledovat. To, kde právě jsou.
0: Orel mořský je náš největší dravec. Jak je vlastně velký a jak ho poznáme?
1: Působí skutečně majestátně. Musím říct, že budí i veliký respekt, když vidíte ty jeho bystré oči. Má obrovský žlutý zobák, žluté pařáty, může mít až 7 kg a rozpětí křídel až 2,5 metru. Taky se o něm říká, že má výborný zrak a kořist vidí z velké vzdálenosti. Jinak orly mořští taky vytvářejí dlouhodobé páry a často se prý vrací na původní hnízdiště. Takže je možné, že třeba skutečně se v plané nad Lužnicí dočkají a ti orly se tam přesunou.
0: Takže i když to vidíš na vlastní oči, i když na ptácích to asi není poznat, mají radost z toho vypuštění na svobodu?
1: Já musím říct, že když jsem viděla, s jakou silou v těch křídlech se ten první z orlu zvednul tady do výšin, tak určitě tam je vidět ta obrovská radost a touha po svobodě proletět se někde jinde, než jenom v té rozletové voliéře.
0: Tak jim popřejeme hodně štěstí a tobě, Věro Hájková, děkujeme za informace. Hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků. Krkavci.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Cher nám zaspívala ve středočeském odpoledně a Martin Písařík pátral po jednom zajímavém živočichovi.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Naďou Konvalinkovou. Takže zůstáváte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Nymburce a Poděbradech na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: 7 lidí muselo do nemocnic kvůli nákaze v Masarykově základní škole v Praze. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od pondělního večera zdravotními problémy. Hygienici zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
2: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
3: U pacientů převládaly zažívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
2: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
2: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Hrabat listí, sekat trávu a starat se o květiny budou od ledna v rakovníku nové firmy. Smlouva mezi městem a stávající společností vyprší na konci roku. Radnice veřejnou zakázku rozdělila na 2 části a za údržbu zeleně zaplatí dohromady přes 24 milionů korun na 3 roky.
5: Jedna z částí se týká sekání a hrabání všech ploch ve městě. Radnice za to soukromé firmě zaplatí přes 5,8 milionů korun za rok. Za 3 roky, tedy celou dobu trvání smlouvy, to pak bude více než 17,5 milionu. Druhá společnost pak ve městě zajistí třeba řez živých plotů, péče o květiny i zalévání stromů. Dostane více než 6,6 milionu korun. Z rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
6: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra čekejte polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze se řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Za Lanovým mostem se v prostředním pruhu srazila dodávka a 2 osobní auta. Kolona začíná u sjezdu na Vršovice a zdrží vás asi 20 minut. Vážnou nehodu osobního a nákladního auta máme hlášenou na Mělnicku na silnici číslo 16 u Nové Vsi. Úsek je až do nájezdu na dálnici D8 uzavřený. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
7: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, bylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si jich, no, teď to bylo včera, holčičko, no, co to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem mi to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Ty ta furt možná, a druhá těhotná.
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš, a to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, kolik chceš, to řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy?
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáce, vyhodí na 50 tisíc. Ne.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka. lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičku nebo Bčičku?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno.
4: Děkujeme. Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zazpomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazuník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochybovat trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme,
9: vám, nazdár.
2: Naslyšenou, tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to mě,
10: nikdy
11: mě.
10: Přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu bu bu bu bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až se vrátí korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa pa pa pa pa. Pa pa pa. Mně už to letí a já už letím pa pa pa pa pa pa.
10: Pa pa pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit.
11: Ale jestli mi někdy zalžeš, jestli mi někdy zalžeš.
10: Ty můj lupáčku, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme. Tak se podíváme! Dobrý večer. Jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič! je to.
12: No,
11: jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
12: No, tak, ale no,
10: dobře.
12: Jděte,
10: protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
12: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat v opatroníš, no.
13: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
12: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím.
12: Co?
11: Ale ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče po cukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky, jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Halo, halo.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Halo,
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva,
5: i Naděnku většinou Smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky a zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka, vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle, jako se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Kovářková krásně vykulírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád, to mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá, najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá, to mně se tady daří dobře, já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlí.

0: Kubožena Vežaca. Zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou na děnku.
1: Dobrý den.
0: Knížko takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku. Zasmála jsem se, když jsem četla.
1: Jo.
0: A chtěla bych Ačko.
2: Ačko.
0: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
1: Děkujem, taky přejeme.
2: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý.
2: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
1: Dobrý den.
3: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lípský s panem Lírem.
2: Děkujeme pěkně.
1: Děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: Zbytek dne.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
4: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
1: Taky vás zdravím.
4: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
2: Ano, děkujeme, Františku, hezký
1: děkujem.
2: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
5: Promiňte, že obtěžuju.
6: Dobrý den, pojďte dál.
5: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
6: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
5: Já mám takovou prosbu.
6: No, prosím, ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli?
5: Prosím, jak si přijete.
6: Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
5: No, to právě nevím.
6: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
5: To by bylo krásné.
6: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
5: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
6: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
5: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
6: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
5: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
6: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
5: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
6: Ale...
5: No a to si dovedete představit ten provoz.
6: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
5: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
6: no.
5: Tam u nás dole v prvním štochu bydlí takový hulvát.
6: Já.
5: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
6: Jo.
5: A on mě vynes ven.
6: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
5: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
6: No, jo, no, no.
5: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
6: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
5: Vy mi s tím pomůžete?
6: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
5: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
6: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
5: A kdo to natiskne?
6: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
2: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
1: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
2: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Česko mělo v srpnu nejvyšší ceny nafty v Evropské unii. Milovice zřídí tamní první střední školu od září 2027. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Čeští řidiči v srpnu nakupovali naftu nejdráž ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci tuzemské ceny vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii přitom byl skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzín. Jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Po Česku za naftu lidé v srpnu nejvíc platili v Bulharsku a Lucembursku. Nejmíň naopak stála Itálie. Ceny nafty se v letním měsíci s výjimkou Malty zvýšily ve všech unijních zemích. V Milovicích vznikne první střední škola. Od 1. září 2027 by v budově základní školy Juventa mělo město zřídit ekonomické lyceum. Na včerejším jednání to schválili zastupitelé. Do konce září musí požádat Středočeský kraj o zapsání do katalogu středních škol.
3: Nové lyceum bude zaměřené na sportovní management. Město výběrem oboru navazuje na třídy základní školy Juventa s rozšířenou tělesnou výchovou. Do prvního ročníku nastoupí 30 studentů, další budou přibývat postupně až do plného počtu 120 studentů. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
2: Nové záchytné parkoviště můžou využívat řidiči v Praze u zastávky MHD nádraží Modřany. Vzniklo úpravou nevyužívaného pozemku mezi tramvajovou a železniční tratí. Nabízí 52 míst. Auta na něm zdarma můžou parkovat vždy maximálně 12 hodin v kuse. Práce stály 300 000 korun, říká Dana Jurášková z technické správy komunikací.
4: Tady byla taková volná plocha, která vlastně byla využívaná zcela živelně a nebyla ani jako upravená, bo je tady prostě náletový z dřeviny, stromy, které vlastně tady i bránily nějakému rozumnému provozu, takže to se všechno odstranilo, zcivilizovalo. Sport.
2: České tenistky hrají o účast v semifinále poháru Billie Jean Kingové. V úvodním čtvrtfinálovém utkání porazila Marie Bousková Britku Kartelovou 2-1 na sety. O druhý tentokrát postupový bod usiluje česká jednička Linda Nosková. Wimbledonská šampionka hraje proti Katie Bolterové.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra opět polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Nesouvislou kolonu čekejte na příjezdu do Prahy od dálnice D1. Pomalu se jede z brněnské Odchodova přes celou Spořilovskou a jižní spojku až za Štěrboholy. Celý úsek je asi na půl hodiny. A v Radlické směrem z centra komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky. Průjezdný je jen jeden jízdní pruh a kolona je od Dobřížské. Zdržíte se asi 25 minut. A silnice 16 z Mělníka na Slaný je mezi Novou Vsí a křižovatkou na Uhy a Velvary nadále uzavřená v obou směrech. Likvidují tam poslední následky tragické nehody kamionu a osobního auta. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
5: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
5: No a jako vždy vše je připraveno, takže startujeme a jako vždy pro vás máme to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude dnes? Například vám povíme, že právě dnes večer se slavnostně otevře městská knihovna v Unhoště na Kladensku. Svezeme se lanovkou, která je po 2 letech zase v provozu na pražský Petřín. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého úterního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
0: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak tolik skupina Turbo. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého úterního dne s datem už 22. září, který pro nás pro všechny připravila Petra Vališová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich odvolání, zůstanou na svobodě. Silničáři uzavřeli nájezd na Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Jesenice. Řidiči musí najet na okruh směrem k tunelům a otočit se na sjezdu u Písnice. Místo je také můžou objet po obchvatu Jesenice přes Osinici a k nájezdu na D1 u Říčan. Omezení potrvá do konce září. Někteří žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od včerejšího večera zdravotními problémy. Hygienici evidují desítky nemocných a zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí. Od rána zasahují kriminalisté v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Informaci deníku N Českému rozhlasu potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle deníku N kriminalisté shromažďují dokumenty, a to kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila. Podle ní Akademie s policií plně spolupracuje. V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Jízdu novou lanovkou si nenechal ujít ani náš reportér. Jeho příspěvek uslyšíte už za chvíli.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak tolik Věra Špinárová a její písnička Fernando. No a 15 minut po 17. hodině jdeme na lanovku. Proč? Odpověď je jednoduchá. Po 2 letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové kabiny. No a na první svezení v nových vozech přišli někteří fanoušci už dnes ráno i s hodinovým předstihem.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5. ráno stával, abych se sem stihl dopravit na zhruba 7.
3: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší. Pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Nahoře na Petříně z kabiny lanovky právě vystoupil pan Lubomír, který jel tou první jízdou. Co jste na to říkal?
5: No, jsem strašně rád, že zase lanovka v provozu, že má Praha zase lanovku.
1: Vy jste čekal ještě před otevřením vstupu dole na Újezdě, tak proč jste se vydal takhle na tu první jízdu?
5: Měl jsem trochu čas ráno, že jo, před prací ještě, takže jsem toho využil a byl jsem tam dřív. Ve 6:45, no.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
6: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, a nebo když je hnusný počasí. Takže já říkám, že lanovka je skvělá za hezkýho počasí, i když je ošklivo, i když je tma.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Tím, že ten nebozízek není totiž v polovině cesty, ale až vlastně nad tou výhybnou, tak vždycky ta lanovka musela zastavovat dvakrát. A ono to opravdu jako výrazně urychlí, když se ta jedna zastávka vynechá. To znamená, kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Už skoro za půl hodiny se slavnostně otevře Městská knihovna v Unhošti na Kladensku. No a na místě je teď naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak Žofie, prosím, co nového čtenáře v přestěhované knihovně bude čekat?
2: Se mnou je tady z knihovny paní Lucie Chvojková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A ta určitě bude vědět odpověď na tuhle otázku líp. Já se vás zeptám, co je v knihovně teď po stěhování nového?
3: Tak v podstatě úplně všechno, protože máme jiné prostory, jiné regály, jinak postavenou knihovnu, protože máme jenom jednu půjčovnu. Dosud jsme měli dětské oddělení a dospělé oddělení a teď to máme všechno v jednom. Takže se v podstatě učím i já zžít prostě děti i dospělí dohromady, ale máme k tomu vlastně i prostor na vyrábění, máme prostor na jakoukoliv aktivitu a i sklady máme, které jsme mysleli původně, že vlastně nebudou. Myslím si, že jsme se hodně polepšili.
2: Už za půl hodiny a pár minut tady vypukne slavnostní otevření knihovny. Co se tady bude dneska večer dít?
3: Tak na tuto akci slavnostní otevření před těma 6 lety, když jsem zjistila, že teda budeme knihovnu stěhovat, tak jsem si říkala, že určitě bych chtěla, aby ji otevřel nějaký známý spisovatel a usnadnili mi to čtenáři, který si vlastně celého pana Vondrušku rozpučovali, tak jsem si říkala, kdo jiný by měl knihovnu otevřít, než právě pan Vlastimil Vondruška. A byl moc hodný a domluvili jsme se, že teda dneska toho 22. přijede a knihovnu nám otevře a poté půjde do kinosálu nad náma a udělá tam pro čtenáře besedu.
2: A já jsem slyšela, že se tady rozcvičovaly ještě děti, byly písničky, byly básničky, tak ty se taky budou účastnit večer?
3: Určitě. Požádali jsme základní uměleckou školu, takže ty pošlou své hudebníky a protože každý rok chodím na základní školu v Komenského ulici jako předseda komise na básničky, tak tady budou 4, tuším, že děvčata, přednášet básničky.
2: A máte v plánu ještě nějaké další akce tento rok nebo třeba i příští?
3: Ano, při stěhování jsem narazila na letáky, kterými tady kdysi nechala jedna paní, která přijela, že bychom mohli dělat virtuální univerzitu 3. věku. A tak jsem si říkala, ha, tak teď je přesně na to ten prostor. Máme nový dataprojektor, plátno, takže paní už jsem oslovila a prošlo už to radou. Smlouva vypadá, že je schválená, takže rozjedeme s tou univerzitou veškeré ty podklady, co budou pro to potřebovat a nabídneme našim čtenářům, ale i nečtenářům, i lidem tady v Unhoště a okolí, že můžou k nám na virtuální univerzitu 3. věku.
2: Tak to byla paní Lucie Chvojková z knihovny v Unhoště, já vám moc děkuju.
3: No já vám taky děkuju a přeju vám hezký den.
2: A já jenom taky přeju hezký den.
1: Doplním, že to byla naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Milé dámy, oběma vám velké díky, přeju krásný samozřejmě večer a ještě dodám, že do vysílání se nám naše středočeská stopařka přihlásila z nové nebo z nově otevřené knihovny v Unhošti, která se už za půl hodiny také otevře pro veřejnost. Moc díky, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tak tolik Lenka Filipová a její písnička Až budeme to mít. No, krátce po 17:30 si jenom připomeneme, že na konci 2. říjnového týdne budeme téměř ve všech českých městech a obcích vybírat nové zastupitele. Český rozhlas Střední Čechy připravil sérii speciálních předvolebních pořadů. No a první bude z Benešova, kterou odvysíláme už za pár minut.
1: Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pěkné odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. 9. a 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Připravili jsme pro vás speciální vysílání, ve kterém vám postupně v následujících všedních dnech představíme kandidující strany a hnutí ve vybraných středočeských městech. Dnes začínáme v Benešově. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kučera a také vedoucí redakce Zpravodajství Praha a Střední Čechy Českého rozhlasu Pavel Lochař. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Komunální volby 2026.
1: Benešov leží 30 kilometrů téměř jižně od Prahy. Podle Českého statistického úřadu v něm žije 17 000 lidí.
2: Uplynulé 4 roky město vedla koalice sestavená z uskupení Volba pro Benešov, Hnutí Benešov pro život a ODS. Ta před 4 lety kandidovala s TOP 09 KDU ČSL jako koalice Spolu. Do zastupitelstva se z ní ale dostali jen občanští demokraté. Tato 3 vládnoucí uskupení měla většinu 15 hlasů ze 27 zastupitelů. Zbytek si rozdělili nezávislí kandidáti, Hnutí STAN, ANO, Piráti a Trikolora.
1: Co zásadního muselo vedení Benešova řešit v předchozích letech?
2: Bylo to například využití táborských kasáren, posílení a rozšíření MHD, ale i problémy s parkováním a lidmi bez domova. Ti dělali nepořádky jak na autobusovém a vlakovém nádraží, tak v sousedním parkovacím domě.
0: Komunální volby 2026.
1: Před 4 lety se v Benešově ohlasy voličů ucházelo 8 politických subjektů, tedy stejně jako letos.
2: Přesně tak, je to uskupení společně pro Benešov, ANO 2011 a nezávislí kandidáti, které si do čela kandidátní listiny zvolilo advokáta Libora Hubáčka. Nezávislé politické hnutí Volba pro Benešov vede jednatel soukromé společnosti Tomáš Budil. Dalším kandidujícím uskupením jsou Piráti s podporou Lidovců pro Benešov. Jedničkou na jejich kandidáce pedagog a metodik ve vzdělávání Petr Chaluš.
1: Když se dívám do kandidátních listin, tak na první pohled se zdá, že se ohlasy voličů ucházejí stejné subjekty, ale ono to tak není.
2: Ano, třeba samostatně letos kandiduje Občanská demokratická strana. Její kandidátku vede současný místostarosta Roman Tichovský. O přízeň voličů se uchází i uskupení Srdcem pro Benešov, které tvoří nezávislí kandidáti a zástupci TOP 09. Lídryní kandidátky je předsedkyně Mateřského centra Hvězdička, zastupitelka, manažerka komunikace a vzdělávání Jana Čechová. Do voleb znovu jde v Benešově i sdružení nezávislých kandidátů Benešov pro život v čele s místostarostou Jakubem Hostkem.
1: Co ta zbylá 2 uskupení?
2: Společnou kandidátku sestavili Svoboda a přímá demokracie, Trikolora a Pro, tedy Právo, Respekt, Odbornost. Jedničkou je úřednice Jana Beranová. Seznam uzavírá Benešovská levice, kterou tvoří Komunistická strana Čech a Moravy a nezávislí kandidáti. Volebním lídrem je právník Milan Hoke.
1: Benešov je přirozeným centrem okresu. Abychom nemluvili jenom o Benešovu, pojďme zmínit i další města regionu. Jak vypadaly uplynulé 4 roky tam?
2: Například letos na jaře se rozpadlo vedení Čerčan. Na své funkce postupně rezignovali 2 radní a následně místostarostka Jitka Pavingerová z Hnutí STAN, která kandidovala za sdružení s občany pro občany rovná se Čerčany. Obec aktuálně funguje bez rady a většina pravomocí přešla na starostu a zastupitelstvo. Ve Voticích v červenci 2024 zase rezignoval na funkci místostarosty a radního Jiří Slavík z TOP 09 a zůstal řadovým zastupitelem. Velkým problémem regionu je doprava. Benešovsko pak v posledních letech trápily kolony aut na silnici 1/3 u Benešova, ale i u mostu Šmejkalka na dálnici D1, který opravuje ředitelství silnic a dálnic. Radnice také museli řešit nedostatek míst ve školách a školkách. Někde se pustili do stavby zázemí pro dětské skupiny a stejně jako v jiných částech Česka se vedení měst a obcí musela vypořádat s rozmary počasí a jejich následky, tedy s přívalovým deštěm, kroupami, bleskovými povodněmi, ale i teplem, suchem a nedostatkem vody.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Jsme Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte první díl speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se věnujeme Benešovu. Kandidujícím stranám

0: a nezávislí kandidáti, ani SPD.
1: Jak by tato uskupení tedy problém řešila?
0: Podle nich je potřeba hledat další plochy pro parkoviště a parkovací domy. Nová parkoviště chce stavět také benešovská levice, která je pro rezidentní parkování s tím, že by lidé platili za první auto dostupnou cenu a u druhého a dalšího by cena byla mnohem vyšší. Úplně jinou cestou by šli Piráti s podporou lidovců pro Benešov. Prioritně by chtěli zlepšit autobusovou dopravu mezi Benešovem a okolními obcemi, aby se snížil tlak na dojíždění auty. Zlevnili by také cenu parkování v parkovacím domě u nádraží. Tolik tedy ve zkratce odpovědi lídrů všech kandidátek v Benešově na první otázku.
1: Odpovědi všech kandidujících subjektů v tomto okresním městě jsou v plném znění dostupné na našich internetových stránkách střednicechy.rozhlas.cz. Za chvíli se v předvolebním speciálu z Benešova budeme věnovat táborským kasárnám.
2: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a speciální předvolební vysílání z Benešova. Stále je tu se mnou vedoucí naší redakce zpravodajství Pavel Lochař, se kterým teď probereme odpovědi lídrů kandidujících stran v Benešově na téma Táborská kasárna.
2: Jen připomenu, že o bourání budovy nedaleko centra města rozhodli loni v říjnu sami obyvatelé v referendu. Demolice začala letos na jaře.
1: Lídrů kandidátek jsme se ptali na to, co by podle nich mělo vzniknout místo táborských kasáren. Jak tedy, Pavle, zástupci stran vnímají toto místo a co by tam podle nich mělo být?
2: Vesměs se shodují třeba Benešovská levice, ale i SPD, Trikolora a Pro by si tam přáli moderní základní školu. Tím, že ale klesá počet narozených dětí, tak dalším rozumným využitím jsou i bytové domy pro dostupné bydlení nebo podzemní garáže.

0: že společně pro Benešov by tam navíc chtělo sportovní a odpočinkové zázemí. Občanská demokratická strana ke škole, bytovým a rodinným domům přidává i park.
1: Když jsem pročítal odpovědi, tak byty, park a více zeleně tam chtějí i další strany a uskupení.
0: Přesně tak. Třeba Srdcem pro Benešov mluví o nové městské čtvrti s centrálním parkem a vodními prvky. Ty mimo jiné zmiňují i Piráti s důrazem na to, že by vodní prvky pomohly s ochlazováním města.
1: Areál táborských kasáren je velký, napadlo zástupce stran ještě jiné využití, třeba pro seniory, protože česká společnost stále stárne.
0: Strany nám napsaly, že by součástí areálu měly být různé služby, potřebná infrastruktura, ale třeba lídři kandidátek volby pro Benešov a Benešova pro život vysloveně napsali, že by tam měl vzniknout domov pro seniory.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy z Benešova. Za pár minut se budeme věnovat tématu, které po celém Česku vyvolává rozdílné emoce, a tím je stavba větrných elektráren.
2: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Střední Čechy dneškem počínaje začal vysílat speciální pořad ke komunálním volbám, které nás čekají 9. a 10. října. Oslovili jsme lídry všech kandidátek ve vybraných středočeských městech. Dnes se věnujeme Benešovu.
2: Ano, všem jsme poslali sadu tří stejných otázek. Tou poslední byl dotaz na stavbu větrných elektráren, protože Ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí připravila seznam míst, kde by mohly být takzvané akcelerační zóny a v nich by bylo možné v rychlejším režimu postavit a provozovat větrníky. V jednom z návrhů byla i oblast u Benešova směrem na Petroupim. Ptali jsme se proto, jestli strany Sdružení a hnutí jsou pro stavbu větrných elektráren v okrajových částech města a v jeho okolí.
1: Jak tedy lídři politických subjektů odpověděli? Jsou pro stavbu větrníků?
2: Jednoslovně se dá říct ne. Zástupkyně Srdcem pro Benešov to ale doplnila, že nepatří k odpůrcům větrných elektráren, ale jsou nutná distanční pravidla pro vzdálenosti od lidských sídel a obydlí. Výstavba větrníků v blízkosti města by neměla smysl ani podle uskupení Benešov pro život. A přijatelná stavba větrných elektráren není ani pro Společně pro Benešov ANO 2011 a nezávislých kandidátů.
1: Česká republika plánuje ukončit spalování uhlí a tím i výrobu elektřiny z něj nejpozději v roce 2033. Vítr je tedy jednou z možností, jak uhlí nahradit.
2: Ano, je. Jen dvě strany, které kandidují v Benešově, v odpovědích zmínily i jiné zdroje. Třeba benešovská levice, KSČM a nezávislí kandidáti atomovou a sluneční energii. Podle jejího lídra nejsou pro stavbu větrných elektráren důvody ani místní, ani celostátní. Piráti s podporou lidovců pro Benešov napsali, že nepředpokládají, že by v blízkém okolí města byly plánovány větrné elektrárny. Připomněli ale, že všechny druhy udržitelné výroby elektřiny jsou zásadní pro celou Českou republiku. Zmínili třeba fotovoltaické elektrárny na střechách budov. Jasně proti větrným elektrárnám jsou Volba pro Benešov, ODS a SPD s Trikolorou a pro.
1: Tolik tedy první díl našeho předvolebního vysílání. A já připomenu, že odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy střednicechy.rozhlas.cz. Zítra se budeme od 17:30 večer věnovat kandidujícím stranám, hnutím a sdružením v Berouně. Za spolupráci děkuji kolegovi Pavlu Lochařovi.
2: Pěkný den.
1: S vámi se loučí i Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. V budově speciální školy Karla Herforta na Pražské Malé Straně vznikla nová jídelna i učebny pro malostranské gymnázium. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 9 a 12 let vězení. Advokát Magdaleny Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
5: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
4: Předseda Senátu Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že nelze předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Soud je uznal vinnými z předem uvážené vraždy vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. Příbram prozkoumá podloží Březohorského náměstí Jana Antonína Alise. Před jeho plánovanou obnovou chce zjistit, jestli jsou v podzemí dutiny a jak je případně zabezpečit. Už dříve dělníci udělali na náměstí sondy, které neodhalily žádný zásadní problém. Radnice plánuje na příští rok rozsáhlejší a důkladnější geotechnický průzkum za 12 milionů korun bez DPH. Jak uvedl starosta Jan Konvalinka z hnutí ANO, město na něj chce získat 10-milionovou dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Žáci speciální školy Karla Herforta na Pražské Malé Straně mají novou jídelnu. V prvním patře školy dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly více než rok, říká ředitelka základní a střední školy Karla Herforta Petra Haladová.
6: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu do jídelny, táhnout vlastně za sebe x desítek dětí s postižením bylo logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
4: Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se zřídil stíhací letoun F-16. Informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfront havarovala, když se její pilot pokoušel přistát. Voják se podle listu zvládl katapultovat a je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známá. Na místě zasahují hasiči a záchranáři. Německé úřady ani americká armáda nehodu zatím nekomentovaly.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte polojasno až jasno a během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Praze čekejte zdržení na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od dálnice D11 Průmyslové pojedete asi 20 minut. A provoz vázne i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Hlávkova mostu pojedete na náměstí IP Pavlova až 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
6: Hezký večer.
0: Středočeský večer.
6: No a co pro vás máme dále? Tak například si povíme, že vědci Tomáš Jungwirth a Liboš Šmejkal dnes dostali jako první Češi evropskou cenu za fyziku. Také nás čeká další díl týdenního seriálu, který jsme nazvali Cimrmaniaci a který předznamenává, že už v neděli s námi budete moci oslavit 60 let divadla Járy Cimrmana, ale bude toho jako vždycky ještě daleko více. Tak hezký poslech.

0: Tak tolik skupina Status Quo a jejich song In The Army. Now jinak máme 14 minut po 18. hodině a teď budeme velmi aktuální a přicházíme s velkou gratulací, protože historického okamžiku se dnes dočkala česká věda. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth totiž převzali jako první Češi v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysics Prize. No a to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí nový směr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické. Ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
2: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně nese magnetickou informaci stejně jako feromagnet.
1: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat tisíckrát rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
2: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
1: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
3: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
1: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Chairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
3: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
1: To, že český objev altermagnetů je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirtha každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
2: Tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.
1: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Středočeský večer. Každý

abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Petr Janda a starý dobrý olympik a hudební konstatování, taky jsem se narodil bos. No a teď krásná pozvánka krom jiného. Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hana a Dobroslav Pólovi provázejí ve svém minimuzeu na Mlatě, expozicí Járy Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat vlastně kdykoliv. Jako třeba manželé Kristíkovi z Břeclavy, které v muzeu zastihl i náš reportér.
1: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
2: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
3: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
1: Hante, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
2: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
4: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Járy Cimrmana.
2: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
4: To je vlastně stodola, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
2: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Ano. Vykřičník.
4: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
2: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jara Cimrman ležící spící.
4: Ano.
2: Tak já bych podlezl, jestli můžu.
4: Jo, jistě to doporučujeme.
2: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
4: Je to vlastně princip ten, že se tam naléje polívka a tím, že je to takhle vyslaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
2: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vyslaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
4: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvířete, asi srnky nebo něco takového. No.
2: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
5: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Járy Cimrmana a návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
2: Je to zdraví prospěšné?
5: No tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
2: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Járy Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka. Tak to je taková upomínka na něj.
4: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně na začátku spolupracoval. On vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
5: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát. Je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
2: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu, než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Járy Cimrmana Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Michal Tučný a velmi svižně jeho písnička Slámu v botách nosím. No a co nás čeká teď? Otázka zní jasně. Máte nějakou představu o zítřejším svém večeru, kam se třeba vypravit a co byste chtěli navštívit? Pokud zatím ještě nemáte rozhodnuto, tak zbystřete, protože máme i tentokrát připraveny naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Od 18 hodin se v klubové scéně kulturního domu Plzeňka v Berouně můžete setkat s výraznou osobností českého divadla, filmu a dabingu, známou mimo jiné jako hlas Angeliky, Libuší Švormovou. Řeč bude taky o jejím novém životě v Berouně, kam se nedávno přestěhovala. Malého prince trochu jinak nabídne od 19 hodin kulturní centrum v Týnci nad Sázavou. Recitál v podání herce Jana Ciny propojuje hudbu a slovo a místo klasického vyprávění nechává prostor fantazii. Zazní původní písně Krištofa Marka v podání zpěvačky Venduly Příhodové nebo Kateřiny Bohatové, smyčcového kvarteta Unique Quartet a klavíru. Charitativní běh se koná od 16 hodin v Nymburce. Třetí ročník akce pořádají Městská knihovna, Gymnázium Bohumila Hrabala a další místní organizace. Můžete běžet nebo se projít podél Labe od SK Polaban na Vesláku, a to po 2-kilometrové nebo 4-kilometrové trase. Výtěžek ze

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Miroslav Žbirka právě dospíval, 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho společného potkávání se na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se s vámi Jitka Lukešová, moc vám děkuji za vaši společnost a pozornost. Přeju vám kouzelný večer především s těmi, které máte rádi a také především podle vašich představ, ať se všechno povede. No a jinak se budu těšit zase zítra krátce po 17. hodině. Naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: V Masarykově základní škole v Praze se rozšířila infekce. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí. Z Buknova do místní části Líny povede nově chodník. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se od včerejšího večera potýká s akutními zdravotními problémy. Záchranáři museli převést do nemocnic 7 pacientů, kteří trpěli nevolností, průjmy i zvýšenými teplotami. Příčinu problémů ve škole zjišťuje hygiena, potvrdila její mluvčí Petra Batok.
4: Naše epidemiologové intenzivně pracují na tom, aby se zjistila příčina a zabránilo se šíření infekce. Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
3: Nový chodník plánuje postavit vedení Buknova na Mladoboleslavsku. Spojí centrum obce s místní části Líny. Bude dlouhý 1 kilometr a dělníci ho začnou stavět příští rok.
5: Obec ale musí napřed vyměnit část pozemků se soukromými majiteli. Trasa bude s mlatovým povrchem a podle předběžných odhadů vyjde na více než 1 milion korun. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o 3 roky, do září roku 2029. Informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu potlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Dohodu musí státy ještě formálně potvrdit v takzvané písemné proceduře.
6: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3 000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo a sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
3: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii porazili už po 2 hrách, o což se postarali Marie Bousková a Linda Nosková. Česká dvojka úvodní duel s Kartelovou zvládla po 3setové bitvě. Nosková pak ve 2 setech porazila Poulterovou. V pátečním semifinále nastoupí české tenistky proti Španělsku nebo Kazachstánu.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra opět polojasno až jasno a během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V Radlické směrem z centra komplikuje provoz omezení na úrovni Valtrovky. Průjezdný je jeden pruh a v koloně, která začíná u metra Radlická, se zdržíte až čtvrt hodiny. Kolonu čekejte ještě v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. Od Břevnovského kláštera je to asi na 10 minut. A omezení brzdí provoz také ve spojovací ulici směrem na Balabenku. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. A teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojena spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ova. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a s

0: společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali, a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
1: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
0: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
2: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrněckého centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo na jaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluju to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Leontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviči, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontíně? Co a jak dál?
2: S Leontínou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontínu sama se ji uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit.
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Mohelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, se, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990, tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jedno, jak tak... jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo teďka přesně nevím, 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, podáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout,

0: Zajímavý najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
1: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: terapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám, nebo sleduju nějakou specifickou věc, nebo ní čtu, nebo zjišťuju si. Tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí je i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český
0: rozhlas, zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu, ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů, v Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního převaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete Meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, když elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
6: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
7: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
8: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
9: Řekl bych, že takových 50 let.
10: 80, 100.
3: Přes 50, 60 let.
11: Mnoho let, no 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. V továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic-Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
12: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39 nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
13: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
13: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firem, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet a také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Pokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu. Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let a nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachman byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynu s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto vajíčkového tvaru. Jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu, a v jednu chvíli ozářili také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně.

hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání.

nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, ježíš se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže Já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jeho českého kraje a já jsem se byla i podívat do Štipcí, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. To do okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie. Já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc. Romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme, teda chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: Klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu, skoro se všemi hlavními hrdiny, nebo se pletu?
1: To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná a já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem jí viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono, ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět stokrát. To je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov. Třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu stokrát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí dennodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji, dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci, na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mi to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: a pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, to by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to jste mě teď zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek, no.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije no. Jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přesto ho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aniu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. To bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba i Ivě Bitové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. A pak bych ještě, co se týče veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za seba, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč. Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000. Takže už má víc než čtvrtstoletí. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past. Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže
1: pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel,
1: a když mě zeptáte.
0: Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, když jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda Alifa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako které se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí, tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantický knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět. Roberte,
1: jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba Slunce, seno a jahody, Slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu volá, ten neodpovídá, už se na to úplně alergické, když to slyším, můj toho jsem se nedovolal do několikročních línek, ale za to vy nemůžete a chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
0: No tak,
1: a ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, tak takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to.
0: AI.
1: Protože to mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale Roberte,
1: to je tam ta samá kravina.
0: Já si myslím, já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být. Já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám. A jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak tam zvoní 8 línek, že? To
0: je... No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet
1: jasný.
0: V polovině týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky a puste si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísa neboť a vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba 100krát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdraví.
1: Děkuji taky. Dobrý večer, přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak
0: který?
1: Trochu, jestli můžu, v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě po každý, nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím. Ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals v hlavní roli.
1: No. Ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, po každý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete,
1: no,
0: protože...
1: Nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším.
1: No,
0: to víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: Nevzpomenu já taky nevím konkrétně.
0: Na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte,
0: Dobře. Tak já to rychle najdu na Google a vy mi...
1: No, koukněte na to, no, to mě jaky zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska, že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc jako, i když jo, v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to, ne, oni to nebyli potvory.
0: Já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct,
0: vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu,
0: jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se, v originál byl taky trošku jinak, že jo, ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo, úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, bude neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím. Mimochodem, ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka, narodila se ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala,
0: Tak to jenom tak na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tedy si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že si dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy Postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí. Napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot, to byly velice pěkné filmy.
0: Philippe Noiret, ano,
1: Paul,
0: ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky

0: si říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchto těch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Valach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin let do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
1: Ano, ano.
0: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. Je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No to, o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět. Je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam vtančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
1: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky. Ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
0: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba s Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé.

0: i potom ti četníci z Luhačovic. Krásne to dokresluje to, co sme nemohli poznať za svého života z našej histórie.
1: Pani Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír. Říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno
0: kníže
1: Andreje Bolkonského.
0: Andrej Bolkonský.
1: No a Natašu Rostovovou hrála Ljudmila Savelieva, opravdu, ano.
0: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích. To bylo tak nádherně vykreslené. Bože, bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
1: No, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, ve Čtyřech stánku a psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
0: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více. Dovolená s Andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši, guten tag, no to je bomba, to mám ráda, tam jsou takové hlášky v tom filmu, a neb Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takové hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
0: Jo.
1: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu, já je miluju ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje místečko.
1: Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď se nemůžu vzpomenout, to je filmu. Vinetu.
0: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šeptám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím.
1: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No, ano. Já miluju humor a když tam je v tom filmu taková saranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
0: A teď jste, jo? To úplně udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
1: no,
0: že jsem mu viděla až dobře.
1: A nebo s tím, jo, a nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška dělá.
0: Rozumím.
1: Ty filmy.
0: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
1: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí
0: za to, že jste,
1: ten humor.
0: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část noční linky, no, na téma film, který můžu vidět 100krát.
1: No.
0: Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
0: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselé hory Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto Veselé her. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili před mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmu hodně, moc půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, dobře, protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnicka.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž to je Pretty Woman. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinetua. V jakýkoliv podobě. Vinetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále, ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: No, ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinetua, že vaše volba je jasná.
1: No, to je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinetua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa, současným filmům moc nevěnuji pozornost, a to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. Hmm. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dál rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Hmm. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. Hmm. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě se omlouvám. Mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy. Teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy. A ten první je... Madisonské mosty
0: Meryl
1: Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle no, nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas ano.
1: Katelen,
0: a Kathleen Turner.
1: Ano, tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda.
0: Mm-hmm. No opravdu... Borku, jak promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už moc ne, už nebudu, jenom... Co jsem to ještě chtěla dodat? No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku, tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No tak máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex, tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Znáte to? Krásně, Medřická. Hmm. A
0: já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového, tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano, taky toho pozdnějšího věku, to mě taky teda vzalo, tento film.
0: Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte odejště. Třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kde kdo křičel při té hrůze. Inter Arma, silent muze, krále z toho strachu trefil šlak.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížok. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Neboštící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Neboštíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš. No, tak to mě těší, takže ji zdravím a tak máme stejný vkus, no, to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews, ano. Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Ne? Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Petře, když jako ty americký filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna z hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u Neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo,
0: no,
1: děkuju.
0: No,
1: takže... No to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomit Kolinka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé. Nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení. Pan Marwan, to je úplně jako jednička. Ale ráda ho sleduji, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je
1: ne,
0: jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho, no, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zase nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžejí, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím a dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch 8 psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té

0: stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečného, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
1: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silňo, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
0: taky,
1: svým telefonátem.
0: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno, tady je pršavo. No, tak
1: no, tady znamená kde?
0: Krnov.
1: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
0: a
1: naslyšenou.
0: Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
1: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Žet.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Je telem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe, chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a Vítečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a cosi psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by byla, by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mě stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano,
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte!
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
5: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
5: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
5: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátkej, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizunk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratrana.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no tak
1: to... Už od začátku.
0: No, já...
1: No, potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčina zmizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: No, vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To
2: je,
0: kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
2: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat. To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem. Ty, já už bych ti v base osladil. Na to vem jet. To jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, ale... vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, ale... natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. O mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: No, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestný důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: No pozor. Nesahejt na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jara Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu s dědečkou

Ne hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, výjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.